0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady už se hoci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. 80. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
3: 82 a 105,5 FM.
4: Evropa 2.
5: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
4: Evropa 2.

0: Minutu po 6. hodině, hezké dobré ráno, 15. červenec, je středa a my vám servírujeme čerstvé zprávy, pojďme do nich, Evropa 2.
1: Krásné dobré ráno. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkové pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Opoziční politici vyzvali Turka ke složení poslaneckého mandátu a k odstoupení z funkce. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda, uvedly to agentury. Demisi podala Svyrydenková v pondělí. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Krajská galerie Lázně Liberec se na čtvrt roku uzavřela kvůli kompletní výměně osvětlení, a to jak vevnitř.

0: vnitřních prostorách, tak i zvenčí. Stávající osvětlení je totiž nevyhovující. Některá světla už dokonce nejdou rozsvítit. Bez jejich výměny by tak galerie nemohla fungovat. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, anebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: V tuhle chvíli tady krátce po 6. hodině je situace klidná. Hlavními tahy byste měli projet plynule a bez komplikací.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás během dne čeká méně srážek než včera. Zpočátku ale musíme na východě a severovýchodě počítat s až zataženým nebem a deštěm. Místy také bouřkami. Na ostatním území bude už oblaků méně a srážky se vyskytnou jenom ojediněle. Maxima pak vyšplhají na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 30 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnár.
3: Ano, je to tak, hezké dobré ráno, tak ode mne z Maxima muziky, Switch Disco, Declan McKenna, Brazil anebo Pink, tak hezkou středu.

Hezké dobré ráno. Nádherná Pink. 6:50, teď tedy Swims, dáme si takovou pohodu a za chviličku Linkiny malinko stvrdíme. Tak tedy ještě jednou pohodovou středu, 15. červenec nám začíná a ještě jednou vám všem hezké ráno.

Hezké dobré ráno, 6 hodin, 17 minut k tomu. Česko se probouzí do dalšího a já si myslím, že velmi příjemného prázdninového nebo letního dne. Středa 15. červenec je mezi námi. Dobré ráno vám všem, kteří se právě probudili. Mám tady jenom pohodovou a dobrou zprávu, co se týká počasí. Nevím, jestli jste to včera zaznamenali, ale včera se říkalo a předpovídalo, že dnes středa celý den proprší a ono se to celý změnilo a je to tak trošku jinak, stejně jako ten včerejšek. Včera meteorologové říkali, že nás čekají silné bouřky na mnohých místech Čech, Moravy a Slezska a ty bouřky nebyly až tak silný, jako byly, jo, ale nebyly takový, jaký se předpovídalo. Na dnešek se říkalo, že celý den proprší, no ale opět tomu nebude tak. Jenom na některých místech sem tam sprchne, ale nic velkého by nás nemělo čekat, což je samozřejmě jenom dobrá zpráva. Tak tedy pokud právě teď vstáváte, nezapomeňte na to, že máme už za zhruba 12 minut půl sedmou, ať nepřijdete někam pozdě. Přeju vám, ať vám chutná snídaně, ať to pracovní tempo dobře nakopnete, pokud někam cestujete, šťastnou cestu, přeju vám pohodou a skvělou středu s Evropou 2 a aby to bylo potržený, tak to udělám samozřejmě muzikou. Shikula Kaigo a Whitney Houston, Higher Love. Hezké ráno.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Dahlian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
6: Potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

minutu po půl sedmé posloucháte Evropu 2. Pokud jste se teďka naladili, pokud jste se teďka probudili, tak vězte, že meteorologové trošku změnili předpověď počasí na tento týden. My ty detaily vám připravujeme na 7 hodinu, ale celý den mělo propršet a dneska by nás mělo dokonce okouzlit i sluníčko, takže ten den by měl být úplně pohodovej. Je 15. červenec, tady u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku slaví svátek Jindra. Gratulace, těch není málo mezi námi. No a já jsem se díval, co se událo v tento den. No a je to takový jako, no, žádná velká věc se neudála. Tak třeba tady u nás v Čechách, konkrétně na Moravě v roce 1958, píše se, že v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. V roce 2002 prezident Havel jmenoval novou koaliční vládu Vladimíra Špidly. No a v roce 2018 ve světě Francie vyhrála mistrovství světa ve fotbale v Rusku po vítězství nad Chorvatskem 4-2. To už se opakovat nebude letos, protože Francie včera vyhořela, pokud to nevíte. Španělsko skolilo, dá se říct možná podle různých bookmakerů, největšího favorita mistrovství světa a Španělsko je ve finále. Takže dá se říct, že to je takové selhání. Já osobně vám všem přeju, abyste žádný selhání dneska nezažili, a naopak, abyste si ten středeční den užili a k tomu vám dopomůže další muzika. Činasky a právě single, který se jmenuje Selhání. Tak mějte hezké dobré ráno a pohodovou středu z Evropy 2.

0: jedinečná akce v teď.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Jedna plus jedna zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
14: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
15: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
16: Evropa 2.
17: Evropa 2. I'm here inside of the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Miley Cyrus, pohodové ráno vám přeju. Mám tady jedno takové odlehčené téma na začátek. Tak co, jaký máte vztah? Máte vůbec nějaký vztah? Jestli máte vztah, můžete mít dlouhodobý vztah, krátkodobý vztah, můžete mít milostný vztah, těch vztahů vůbec v životě může být opravdu hodně. A když se budeme věnovat těm partnerským milostným vztahům, tak první měsíce bývají plný takový těch, abych to řekl, motýlů v břiše, víte to, znáte ten pocit, dlouhodobý rozhovory, nekonečný nadšení a tak, no a říká se, že postupem času přichází každodenní realita, to je pravda, povinnosti, situace, které prověří sílu každého partnerství. No a mě teďka tady jako proletěla zpráva, která má v titulku napsáno tajemství šťastného partnerství a to mě jako zajímalo, jakým způsobem jako můžete tomu štěstíčku jít naproti a mít šťastný partnerství. Tak já jsem si to tady pročet, ono to tady je takový jako hodně popsáno, rozepsáno, co máte dělat. Za mě a co jsme tady říkali v rádiu, je to hodně individuální, ale je to o tom, že spolu budete mluvit. Je to o komunikaci všechno. Takže je potřeba, abyste spolu mluvili a rozdávali dobrou náladu. A abyste měli hnedka po ránu dobrou náladu, abyste s tomu svýmu partnerovi, když půjdete z domu, dali pusu nebo poslali nějakou SMSku, zavolali a dodali mu energie do toho nového dne, tak je potřeba muzika a od toho jsme tady my a správně posloucháte Evropu 2. Tak pojďme za tou další, velmi dobrou a velmi inspirativní.
1: Tvý léto na maximum.
0: Stoprocentně naladí dobrým směrem Leony, Callum Scott a single, který se jmenuje Stay. Tak volme doprava, mějte dobrou náladu, rozdávejte ji kolem sebe a já vám přeju skvělou letní prázdninovou středu.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Evropa 2. 8.

0: Jdeme přesně, 7. hodina je tady, středa 15. červenec ve vašich uších Evropa 2, teď Káťa Podrazka má čerstvé zprávy.
1: Krásné dobré ráno. Americký prezident Donald Trump včera na sociálních sítích potvrdil, že Hormuzský průliv je díky americké armádě znovu otevřen pro veškerou lodní dopravu. A to s výjimkou lodí směřujících do iránských přístavů nebo převážejících iránský náklad. Češi přestávají být národem lovců slev. Data totiž ukazují, že zatímco pro jejich rodiče je cena rozhodující, pro mladé se stává prioritou nákupní zážitek, kvalita informací a rychlost doručení. Význam ceny padá, ale výrazně roste touha po zákaznické zkušenosti. Pro mladé zákazníky je cena rozhodujícím faktorem už jenom v 37% případů. Píšou o tom Novinky.cz. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tady město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Součástí nové budovy bude také zelená střecha a fotovoltaické panely. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová a Belgičanku Sofii Kostoulasovou zdolala 6-1, 6-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D8 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady hlášené odstavené osobní auto. Obdobná situace je pak taky na D5 na 30. kilometru ve směru na Plzeň.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás během dne čeká méně srážek než včera. Zpočátku ale musíme na východě a severovýchodě počítat s až zataženým nebem a deštěm, místy i bouřkami. Na ostatním území bude už oblaků méně a srážky se vyskytnou pouze ojediněle. Dnešní teplotní maxima pak vyšplhají na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy po 7. s datem 15. července a teď

0: si slovo opět přebírá Pavel Cejnar.
1: Tak pojďme vybrat další muziku, která vám udělá dobrou náladu. Tak, Don Toliver, Do Jacket, ale teď skvělý Silver Spoons. Hezké ráno, Evropa 2.
2: Evropa 2.

posloucháte Evropu 2 a jak už tady hlásím od rána, tak je změněná předpověď počasí. Dneska mělo celý den pršet a nevím jak u vás, ale tady se rozsvítilo sluníčko, no a podle předpovědi, která se razantně, ale opravdu razantně změnila, sem tam možná nějaká sprška, pravda, krátká, ale taková ta letní, a potom by to mělo být všechno v pohodě. Tak, 15 minut po 7 hodině, mám tady jedno téma, které rozebíreme za chvilku, jedná se o hlasitosti a teďka koho. No je to úplně jedno, když je něco hodně hlasitý a není to třeba hudba, kterou milujete někde na festivalu nebo na koncertě nebo kdekoliv, tak je to kolikrát až šílený. A já tady mám jeden poznatek, který jsem vůbec nevěděl, vůbec jsem netušil, a řekneme si, víte vůbec, jaká jsou nejhlasitější zvířata planety? Zkuste si to mezi sebou říct, no a za chviličku dáme detaily. Teď klidně nahlas si můžete pustit další muziku, protože je skvělá. Pojďme se naladit, hezké dobré ráno. Sophie Ellis Baxter a Murder on the Dance Floor na Evropě 2. Tak pojďme si to užívat.

0: One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Že na léto najdete v Kaufland.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
6: Flandu, například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Rada. Když něco, tak Allegro.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

Českou středu, dobré ráno, máme za chviličku 7:30, no a my navodíme tu atmosféru, tohle je muzika z Vinnetou a protože budeme se bavit o zvířátkách a ve Vinnetouovi bylo dost zvířat, možná, že i tam se objevilo nějaké hlasité zvíře. Já se vás malinko nakousnul, pokud jste si naladili až teď Evropu 2, tak jsme se bavili o tom, jaká jsou nejhlasitější zvířata planety, jestli to vůbec víte. A vyzval jsem vás, abyste si to řekli jen tak v hlavě, abyste hlavně nikam nekoukali, ale řekli si to, jestli vůbec víte, jak hlasitá jsou jednotlivá zvířata. Tak když se řekne nejhlasitější zvíře na světě, tak většina lidí si představí lva, který svým řevem otřásá celou savanou. Jenže ve skutečnosti by se do první desítky nejspíš ani nevešel. Tak kdo pak je v první desítce? Tak vorvaň. Slyšeli jste a viděli jste někdy vorvaně? Takže když se vorvaň ponoří do hlubin, není tam zdaleka takový ticho, jak by se mohlo zdát. Právě naopak, při hledání potravy vydává sérii hlasitých kliknutí, která patří k nejsilnějším zvukům v celé živočišné říši. Vidíte to? Dále plejtvák modrý, největší zvíře, jaké kdy na zemi žilo, nepotřebuje hlas zvyšovat, ale stačí mu hluboké dunění, které se vodou nese neuvěřitelně daleko. Potom opice vřešťan, to tady asi říkat nemusím, sloni jsou dost hlasití, no ale pozor, co jsem nevěděl a jsem z toho překvapený, je, že hlasitá je i malá kreveta. To jste viděli? Na první pohled vypadá úplně nenápadně. Několik centáčků měří, no a většina lidí by si ani nevšimla. Pistolníkovitá kreveta má ale jedno speciální klepeto a když ho prudce svakne, vytvoří pod vodou bublinu, která při prasknutí vydá neuvěřitelně silný zvuk a krátkou tlakovou vlnu a tou dokáže omráčit drobnou kořist anebo zahnat predátora. Chápete to? Právě kvůli tomuhle výstřelu patří mezi nejhlasitější živočichy na světě. Malá krevetka. No tak až si budete dávat krevety nějaký k obědu anebo třeba si je budete dělat na grilu, tak nebo někde v Chorvatsku, jde u moře, tak si jistě na tohle to vzpomenete. Teď ale posloucháte Evropu 2, děláte nám ti velkou radost, jsme rádi, že s námi vstáváte, no a aby jsme naladili tu atmosféru a hlavně dobrou náladu, pojďme si dát další muziku. Volme doprava, tohle je Daša, Austin a vynikající věc. Hezké dobré ráno.

0: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
12: To je nejlepší rádio na světě.
11: Fádame.
13: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkujeme.
13: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
17: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
18: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
19: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
18: A auto. Financování výhodněji než dřív.
19: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Levy Troll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte středeční ranní Evropu 2, hezké dobré ráno, máme lehce po 7:45 a já tady mám jednu zajímavost. Představte si, že Rotterdamské muzeum připomnělo bohužel zesnulého nizozemského umělce, který minulý měsíc odešel z tohohle z toho světa ve věku 83 let, abyste měli tu představu. No a oni ho připomněli vlastně obnovením jeho slavné instalace. A teď o co se konkrétně jedná, jo? Tady ten umělec byl taková velká osobnost, oni ho tam měli rádi, vytvářel absurdní a humorná díla. A teď, co oni obnovili? Představte si, že oni vlastně obnovili slavnou instalaci z víc než 360 kg arašídového másla. A teď jak to vlastně vypadalo? Dvěma zaměstnancům muzea trvalo minulý týden několik dní, než rozetřeli 40 belíků arašídového másla po šestiúhelníkové ploše o rozloze 25 metrů čtverečních. Abyste měli představu, tak tady to máslo, které oni tam rozetřeli, tak by stačilo na namazání přes 15 000 sendvičů. A oni to tak jako rozmazali, stejně jak to udělal ten bohužel zesnulý umělec, který to už jednou jako vytvořil, a teďka ty novináři se na to přišli podívat a on se jich ptal, tak co, není to fantastický, že tu všichni stojíme a díváme se na arašídové máslo? Teď oni jako koukali, někdo se začal smát, někdo jako nevěřil. No, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá konkrétně, rozetřený a zase, jak na to ty novináři čumějí, tak se podívejte na našich stránkách Evropa2.cz, tam je o tom samozřejmě více. Tak, každý se baví po svém, my se bavíme muzikou, za chviličku Charlotte Gott, Robin Schulz a v 8 dáme čerstvé zprávy. Tak hezkou středu. No a pokud k snídani si dáte něco s arašídovým máslem, tak ať vám to chutná.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Káťa Podrazka, hezké dobré ráno, Káťo, tobě taky.
1: To řekl, jak když k sobě patříme.
0: No tak samozřejmě,
1: patříme. Sombra a Katka Podrazka.
0: Ano. Tak pojďme na čerstvé zprávy, 8:02, máš solo.
1: Krásné dobré ráno. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy. Záchranáře ošetřují 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Do nemocnice ji přepravil vrtulník. Další zranění jsou lehká. Provoz na silnici číslo 61 je dočasně zastavený. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb EET od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Město Žatec bude mít od příštího roku nový způsob určování koeficientu daně z nemovitosti u vybraných budov v městské památkové rezervaci. Původní způsob hodnocení napadl u krajského soudu v Ústí nad Labem jeden z vlastníků nemovitosti a uspěl. Nové opatření proto přesně stanovuje, podle jakých kritérií bude město technický stav budov posuzovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.

0: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na D35 mezi Olomoucí a Lipníkem. Okolo kilometru 286 se stalo více nehod. V místě je totiž silný déšť. No a opakujeme, že zastavený provoz je na silnici číslo 61 z Kladna ve směru na Prahu, kde sedmičce u Buštěhradu u odbočky na Lidice. Tady se stala vážná nehoda dvou autobusů.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska bude oblačno až polojasno. V odpoledních hodinách místy očekáváme také přeháňky nebo bouřky. Co se týče teplot, tak ty nejvyšší by dnes měly vyšplhat na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až na 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
2: Když to poslouchám, dva autobusy v sobě, buďte opatrní, prosím vás, na cestách. Rychlou jízdou nic neuspíšíme, buďte v klidu a jak my tady říkáme, buďte dobrý. No, hezké
0: a
2: ráno.
0: A hlavně neodbočujte, v odbočovacím pruhu nepředjíždíte, no, že? Ha,
2: to je další kapitola, další věc. Tak aspoň k té dobré náladě další maximum muziky Damiano David a nebo Doječi. Máme 5,5 minuty po 8 hodině, hezkou středu vám přejeme.

Hezké dobré ráno, 13 minut po 8 hodině, vaše uši ladí Evropu 2. Přejeme vám co nejpříjemnější vstávání. Kid Leroy a Justin Bieber právě teď single se jmenuje Stay, budou taky Rasmus a dáme Youngblooda. Pro středeční pohodu Evropa 2.

0: 8 hodin 23 minut, hezké dobré ráno z Evropy 2, pohodovou středu vám přejeme a já tady mám opět nahozenou otázku, jak to máte s robotama, jestli už jste se s něma někde setkali, líbí se vám to, nelíbí se vám to, podporujete, nepodporujete, jaký máte na to názor, no. Roboti se začínají postupně objevovat, v Číně už je to pomalu jako samozřejmost a už i tam začínají proti nim tak trošku bojovat. O tom si řekneme za chviličku, ale když vezmete vlastní zkušenost, já jsem byl jednou v hospodě, dal jsem si pivo, přijel robot, ten robot mě to pivo přines a já si myslím, že když vám někdo živej, jako nějaký člověk, přinese to pivo a přinese hezky, anebo jídlo, nebo jakýkoliv jiný nápoj, nemusí to být zrovna pivo, něco vám o tom řekne a je to opravdu od srdce, tak hnedka vám to chutná všechno úplně jinak. Kdyby ten robot přijel pro prázdnou skleničku, půl litr, anebo třeba nějaký talíře, tak mě to zas až tak jako vůbec nevadí. Asi se možná stará škola, protože já si potrpím na takovou tu, takové to setkání face to face, které je samozřejmě lepší. Jak to máte vy? Představte si, že i v Číně, kde jsou úplně jinde na tom s těma robotama, už začínají proti nim tak trošku zbrojit. Jakým způsobem, řekneme si už za chvilku. Do té doby Kygo s Caliden Griffin, písnička, na kterou nedám dopustit, za chviličku taky Daila, anebo AHR. Tak hezkou středu a dobrou náladu, to vám přeje Evropa 2, žádný robot, jsme tady živě.
1: Tvoje léto na maximum. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Posloucháte středeční ranní Evropu 2, hezké dobré ráno. Před chviličkou jsme se tady začali bavit o robotech. Roboti, když nám pomáhají, tak samozřejmě dobrý. Hlavně ať nás nezačnou ovládat, to už by bylo špatný. Tak nevím, jak to máte s robotama, řekněte si to mezi sebou. No a jak už jsem říkal, v Číně to je čím dál víc na denním pořádku, že nějaký robot vás obsluhuje. Vůbec si nedokážu představit, že přijdu sem do rádia a na recepci místo nádherné ženy, která vždycky vás přivítá, bude tam nějaký robot, řekne dobré ráno, teď třeba bude přeprogramovaný a vlastně řekne vám úplně jiný datum, i když jako to by se u těch robotů jako nemělo stávat. No, prostě takový to setkání z očí do očí, face to face, není vůbec špatný. Představte si, že na internetu se objevily takové vtipné záběry jednoho čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolem jdoucí o almužnu, a teď pozor, na pokrytí účtu za dobíjení elektrické energie. Takže ten robot tam vlastně žebral, potřeboval peníze na to, aby se dobil, aby další den mohl začít zase žebrat. No a je to vlastně takovej boj, kdo ho tam umístil? No jsou to takový vtipálci, kteří nejvíce poukazují na to, že v dnešní moderní době roboti a umělá inteligence brzy připraví o práci dokonce i žebráky. Tak hlavně, aby nás to nemrzelo, co si tady stvoříme. No, hudba budoucnosti, necháme se překvapit. Hlavně opatrně. Coldplay anebo Madonna už za chviličku na Evropě 2. Hezké ráno.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.

0: Posloucháte Evropu 2, Madonna a Sabrina Carpenter, mimochodem první místo hitparády Evropa 2 Music Chart pro minulý týden. Jak to dopadne pro tento týden, na to si musíte ještě počkat do zítřka, protože zítra premiéra ve čtvrtek mezi 18. a 20. hodinou. Se mnou už tady ve studiu je Ivana.
1: Dobré ráno.
0: Jakub.
2: Také dobré ráno.
0: Tak musím říct, že s kým jste přišli do studia, to samozřejmě vím, s malým pejskem, ale s čím přicházíte pro naše posluchače, to už musíte říct vy sami.
1: Já vlastně taky přicházím s malým pejskem.
0: Jo?
2: No ty jsi mi slíbila jedno téma.
0: S jakým?
2: Ze včerejška.
1: A psal s koťákem, ale no, to nikdo...
2: To je neškodný malý prostě pejsek, ale umím zaštěkat.
1: To byl for. Počkej, jaký téma jsem tě slíbila ze včera?
2: No, já ti to připomenu.
1: No dobrý, tak bude téma, co ještě lidi nevidí, nevědí, jaký to bude téma, to řekneme dneska.
0: Cože?
1: No, takhle to je prostě sofistikovaný.
0: To jsem nepochopil.
1: Já no, to asi... je takový to, když slíbíš něco, co nevíš, co slíbíš, a pak to slíbíš a pak to uděláš. Koťáku.
2: Já tě v tom nenechám, Ivčo, já tě v tom nenechám.
1: Cože, pořád, to už tam nemůžeš, Pavle, to
0: že
1: ukončit.
0: Že slíbíš něco, co nevíš,
1: Pavle,
0: co slíbíš.
1: Pavle, co kdybys to už ukončil?
0: Prosím tě, Katko, můžeš se k tomu vyjádřit, prosím
1: no, ještě,
0: tě.
1: No ještě, tak to by bylo
0: úplně. Ty jsi to pochopila, nebo už...
3: Co? Ne, prostě bez komentáře, pak je to takový červený čulíček a tím to jako skipneš a už jsme šli.
1: Můžeme všichni domů klidně.
0: Tak co se bude dít teďka po 9. hodině? Nechte se překvapit.
2: Nabitá dvouhodinovka.
0: Já se vrátím krátce před 11. Tak ahoj.
2: Ahoj.
4: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Evropa 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a naše milá Katka Podraska.
1: Krásné dobré ráno. Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy neshodly. Momentálně se čeká na další dopadovou studii, která by to mohla změnit. Píšou o tom novinky.cz.
2: Já nevím, jestli někoho zajímá, ale já chci říct, že nesouhlasím.
1: Co nechceš?
2: No já nechci letní a zimní čas, já nechci, aby se to měnilo. Já bych byl rád, aby to bylo jako stejný.
0: A já tomu nerozumím, vysvětlíš mi to pak?
2: Jistě. Promiň, Káťo, co jsi teďka chtěla?
1: No já bych chtěla pokračovat.
2: Tak jo.
1: Jo. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Uvedl to irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země, o kterém se diskutuje už několik let. Informovala o tom agentura DPA. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
3: Řidiči musí počítat s rozsáhlou uzavírkou v centru Jihlavy. Důvodem je rekonstrukce průtahu městem. Uzavírka platí pro ulice Brněnská a Hradební, a to v úseku od City Parku až po výjezd od zoologické zahrady. Nejenže tedy řidiči neprojedou centrální částí Jihlavy, ale nebude možné ani odbočit do Kosovské ulice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Chorvatská policie zatkla dva Čechy, kteří si v letovisku Malilošeně přisvojili nalezenou tašku značky Louis Vuitton s hotovostí ve výši přibližně 1 000 000 korun. Když je policie vypátrala, část peněz už chyběla. Muži skončili ve vazbě a na svobodu se mohou dostat po složení kauce, která je jenom o něco vyšší než částka, která se z tašky ztratila.

0: kde to stojí.
1: No a my opakujeme, že je zastavený provoz na silnici číslo 61 z Kladna ve směru na Prahu, kde sedmičce u Buštěhradu u odbočky na Ledice se totiž stala vážná nehoda dvou autobusů. Osobním autem to objedete přes Makotřasy.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: No a pojďme na počasí. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy zaprší a také zabouří. Přes den čekáme oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami anebo bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na severu území kolem 21 a na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ivča Kulhánková a Jakub Kotek. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2 for Robin, Europa, listen to Europa 2,
2: Europa 2, stay tuned. A my děkujeme úctivě, to byla Káťa Podrazka, fantastické zprávy Evropy 2. Za chvilinku pokračujeme tématem, Ivanka si konečně vzpomněla, co vám chtěla říct. Evropa 2.

0: Luis Capaldi, Evropa 2, Maximum muziky, 9 hodin a 11 minut, od mikrofonu a zdraví Ivanka, taky Koťák, ahoj.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne, nás se Pavel Cejnár na začátku ptal, o čem, že chceme mluvit, my jsme to nedokázali tak jako úplně zřejmě vysvětlit, viď?
0: A pak jsme to předali, já totiž vím, že včerejší vlastně diskuze mezi mnou a Ivčou končila tak, že já jsem ti dal kousek svého loupáku s nutelou. A ty držíš, jak se tomu říká, prdelka? No prostě držíš
1: ten
0: takový
1: kousíček, ten ocásek.
0: Ano, ten ocásek vlastně toho loupáku a říkáš, to ti zítra něco povím. Teď jako vlastně vůbec nevím, jestli nebudou mít teďka posluchači velký očekávání, o to je pravděpodobně nějaká hloupost, ale...
1: Bude to úplně hloupost, ty si myslíš rádi. Taky, že to bude něco velkého, je to něco spíš malého, já nejsem schopná. Je jedno, jak jídlo je velký, co to je za jídlo, nejsem schopná ho sníst celý. Je to nějaká porucha, kterou jsem ale zdědila a má to můj strejda, moje máma. My nejsme schopní, když mi dáš vepřo knedlo zelo, anebo i nějakou kravinku, nebo třeba 10 hranolek, jednu nechám, nebo půlku poslední.
0: Ty si děláš srandu, ale...
1: A malinký masíčko nechám a jenom, a to už fakt jakoby nedokážeš, proč to děláš, já říkám, nemůžu, já už to tam nedostanu.
0: Já bych to normálně dokázal vygooglovat, ale v Japonsku to je jakoby trend, nebavíme se o tom, že by někdo nedojet půlku jedné hranolky, to mě přijde jako na hlavu trochu, ale chci Děkuju. Říct, že normálně, že vlastně takový paradox, já zkusím tady rozvinout takovou teorii, že vlastně to, jak velký máš hlad, v restauraci určuje někdo jiný, než seš ty. Když jsi přes jenom doma, tak si můžeš naložit takovou porci špaget, říkáš si, hele, mám asi takový hlad, ale v té restauraci ti to udělá někdo za tebe. On neví, jaký máš hlad, ale dá ti tu porci a já hrozně nerad plýtvám jídlem, tak já vždycky dojídám. Ale Japonci mají takový zvyk, že oni skutečně sní jenom 80% toho jídla, protože je to hrozně jako zdravý, prospěšný, že se nepřejídáme, pak se jdou projít a tak.
1: To mi je sympatický, já sním prostě vždycky jenom 95%. Půlka hranolky.
0: I kdyby šlo loupák, jasně.

0: Jako tenhle ten chlapík se o sebe příliš nestará a přesto je to, řekl bych, sexy symbol napříč generacemi. No, vypadá trochu jako bezdomovec.
1: Myslíš Post Malone?
0: Ano.
1: To, že má tetování a má masný, vlastně neznamená, že to musí být bezdomovec. On je jenom prostě z Texasu.
0: Tak on je bezdomovec milionář, mimochodem. Ale jako baví mě, existují střípky, záběry videa, jak on chodí třeba New Yorkem a občas se ho někdo odchytne a on se s nima vyfotí, vypije jim víno a jde zase dál.
1: Mm-hmm. Takže, Nekecej, takovýhle sympaťák.
0: Každopádně, už jsem to dohledal, my jsme tady v minulém vstupu mluvili o tom, že Ivanka a dokonce i tady Káťa Podrazká mají stejnou vlastnost a to je, že ať je to cokoliv, jedno jak velká porce jídla je před nimi, oni nikdy nedojí úplně jakoby do konce, i kdyby jsme se bavili o hranolce.
1: Cokoliv, musí něco zbýt, prostě malej kusenec, masa, když zbyde prostě špena, cokoliv, to je jedno co,
0: jo.
1: Hranolka.
2: Už nemůžem dál prostě.
1: My nemůžem dál a vlastně už opravdu přesto nejde vlak, takzvaně.
0: Hara Hachibu, je to původně okinavský princip, mm-hmm. který je postaven na tom, jes jen přibližně do 80% sytosti. Hmm. Že to je jako taková zdravý, prospěšná věc. Je to nějaká jako kalorická restrikce, ale jak se teďka o tom bavíme, tak nás připomíná mýho kamaráda, který mi popisoval historku, že jako malej měl jako vlastně permanentně furt hlad. A on je to hubenej sporták, všechno tohle, ale že mě furt hlad.
1: A má říká, fakt vzpomínky, že měl pořád hlad.
0: Že měl pořád hlad, no ne, a on říká, že to jednou došlo až do toho stavu, že babička mu nějak dělala prostě svíčkou, fakt skvělou svíčkou, říká, sakra tý svíčko, jí budu nutně potřebovat o kousek víc. No a odcházel od babičky a neměl žádný, jako nic, v čem by to mohl přepravit, tak si jenom je nastrkal do kapes.
1: Ne.
3: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
4: Letní výběr v Kauflandu.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin a 30 minut přesně a já do toho říznu, mám tady, jako je to možná kontroverzní téma, jo, ale jako tak nějak jsem se nad tím zamyslel, možná nemám úplně všechny informace, čili klidně se potom můžete zapojit, můžete nám něco napsat, my to tady s Ivankou rádi rozebereme. Tohleto téma se týká kultovního seriálu Přátelé. O seriálu Přátelé poslední dobou to čtu, nevím, možná to jsou jako headliny, možná to tak třeba generace Z tolik necítí, ale tvrdí se, že seriál Přátelé, který jako prostě jako ikonická záležitost, že ho generace Z nemá vůbec ráda, protože je to jako seriál, který je, jak to říct, no.
1: Prej to tendenční v mnoha oblastech, často se tam baví, že o homosexualitě, tedy LGBT, teď generace Z říká, že tam jsou strapňovaní gejové, lesbičky
0: no, a další chci, věci, no. A já chci přispěchat jako s úplně odlišným jakoby pohled na tu věc, protože mi ten seriál v principu přijde, že je neuvěřitelně jako osvětovej. Jako témata, který oni v těch devadesátkách jako otevírali, tak byly jako velmi odvážní. Teď se můžeme bavit o tom, jestli to zpracování bylo 100% citlivý, ale tak jako je to komediální seriál, to asi chápem, že jo. A teďka si to vím, že přesně jak říkáš, byla tam ta lesbická dvojce, která vlastně...
1: Rosova, žena bývala, se dala dohromady s jinou ženou.
0: Přesně tak. Ros se v některých těch dílech oblíká jako holčička, že jo?
1: Takže trošku tam jdeme do trans.
0: Je to taky trans.
1: Pak Ros tam řeší, jakou, jestli může dát hračku svýmu synovi, jestli panenka nebo autíčko.
0: Nebo bude voják, nebo jasně, přesně tak. Phoebe, pozor, Phoebe odrodila dítě svýmu bráchovi.
1: Ježišmarja, to jsem úplně zapomněla.
0: Jo.
1: Pak teda, můžu?
0: Ano.
1: Monika chodí se starším chlapem, Richard prostě vypadá, že už nebude třeba za pár let.
0: Zrovna jsem teda teďka koukal na ten díl včera a musím říct Tom Selleck, teda
1: Tom Selleck, dobrý.
0: A s tím kartáčem nebo bez kartáče?
1: Já mám mluvím s kartáčem.
0: S tím knírkem. No a pak jsem ještě včera teda viděl díl, to teda nevím, jestli je to nějaká osvěta, ale tam Chandler radí s tou slečnou, co nemá tu nohu.
1: Je z toho zoufalej.
0: Takže
1: no, tak hele, oni byli světoví.
0: Já chci říct, že jako jo, podle mě se snažili, otevírali jako témata, který tou dobou jako nikde nebyly, takže já si dovolím takhle jako s pokorou nesouhlasit.
1: Co bychom byli bez přátel?

5-2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, za náma Thomas Robin. Zjistila jsem nedávno, že je to Čechoslovák. To já vždycky říkám, když je někdo Slovák, ale jsem hrdá na to, že jsme byli Československo, tak si můžeme to Slovensko trošku ještě...
1: Že to je Tomáš Robin.
0: Je to Tomáš Robin, ale spíš Thomas Robin.
1: Je dobrý, je dobrý.
0: Je dobrý.
1: Máme tady téma odepisování. Jak jste na tom,
0: Ježiš, přátelé? Ježiš, já strašně špatně. Já jsem na tom, jestli myslíš odepisování někomu, kdo ti napíše na...
1: Jako psát si s tebou je fyzická bolest. Jako já to cítím jako velký špatný.
0: Já vím.
1: Ale ne, takhle, já nejsem jinej. Já teda musím říct, že i tady Káťa Podrazká dneska trochu naznačila, že možná ne vždycky ideálně spíme, i díky tomu, že koukáme do pozdních hodin na ty modrý obrazovky a tak. Ale ono to má ještě ten horší důsledek, že třeba v mým podání, já se na to podívám, přijde mi tam ta zpráva a já odcházím. A pak si, ježišmarja, já jsem tam přece chtěl. A přijdu tam znova a říkám si, co jsem to tady na tom Instagramu chtěl vlastně dělat a zase na to zapomenu.
0: Už nevím.
1: A třeba třikrát za sebou.
0: S tebou to mám pořád.
1: Jsem strašný v odepisování, zprávu si přečtu, chci odpovědět a pak na to na týden zapomenu. Říká Daniel Radcliffe.
0: Nekeci, což Harry Potter.
1: Já mu napsal takových zpráv a on mi ani jednou neodpověděl, protože chtěl.
0: Hajzl, hlavně, že má tu hůlku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
14: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
15: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Musím uznat, že jsem trochu, jak se tomu říká?
1: Out of team?
0: Ne, to out of team, dyslektik.
1: Promiň, no tak to je to samý.
0: Mně se pravidelně stává, říkám, že to je, jako, to je zajímavá písnička, o čem asi je, když se to jmenuje Love Stick.
1: A on je to, love sick.
0: Love sick, takže prostě
1: love stick
0: úplně...
1: by bylo, co je love stick? Co může být love stick?
0: Love stick, co může být? Já bych se radši nepouštěl do vysvětlování těchto
1: no,
0: věcí.
1: Jedno.
0: Víme, jak to může dopadnout. Nicméně filmové téma jsme si pro vás nechali i po 10. hodině. Bude to jako těžký duel, jo? Představte si jako finále mistrovství světa.
1: Ale ne filmový, ale hudební.
0: Ano, ale říkám, jako je to jak ve fotbale. Mm-hmm. Argentina versus prostě Brazílie. Těžký váhy proti sobě. Neprozradíme. Řekneme vám po 10. hodině, máme tady jedno srovnání, dáme vám pár hudebních ukázek a můžete to s náma rozhodnout.
1: No to jsem zvědavá, jaký téma jsi teda připravil.
0: Tak jo.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: Jednu minutku po 10. hodině, 15. července, přinášíme zprávy Káti Podraské.
1: Krásné dopoledne. Česko čeká ještě několik teplých letních dnů. Pak ale přijde výrazná změna. Už o víkendu se ochladí a na začátku příštího týdne denní teploty na většině území nepřekročí 23 stupňů Celsia. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu navíc půjde o nejteplejší týden v dohledné době. Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, z toho 17 tankerů. Uvedl to dnes velitel jejich dronových vojsk Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Po útocích v Azovském moři, kde v uplynulých dnech zasáhly ukrajinské bezpilotní prostředky 116 plavidel, jde podle něj o další fázi operace. A teď už Zuzka.
2: V Praze probíhá dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. To znamená, že řidiči musí počítat s kolonami při průjezdu centrem. Magistrála tak bude během letních prázdnin průjezdná jen částečně. Rekonstrukce stropní desky odbavovací haly vyjde na zhruba 290,5 milionu korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech se zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin. Francouzi se v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D55 z Přerova do Otrokovic. Na obchvatu totiž bylo hlášené auto v protisměru, tak opatrně. S komplikacemi pak počítejme na D4 na příjezdu do Prahy. U sjezdu na Lipence totiž hoří kamion, tvoří se tady kolony, tak opatrně.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách čekáme místy také přeháňky nebo bouřky. Na východě a severovýchodě zpočátku až zataženo a také budou srážky četnější, výjimečně i silnější bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Ivča a Koťák.
4: Doufám, že za chvíli budete s námi, protože tady v éteru Evropy 2 proběhne obrovský blondětej popovej battle století.
5: Oh,

0: Ray Dalton, Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin, 13 minut, k tomu je to tady, přátelé. Připravili jsme si pro vás takovej hudební battle dvou historicky těžkých vah hudebního pop music.
1: Když se řekne start milénia, nebo taková takovýto období toho milénia, když se řekne popová diva, když se řekne pop, tak mně se vybaví prostě pár men, který spolu dokonce i trošku jako bojovali.
0: Když si představíte bokovky, tedy bokový kalhoty, tak si stoprocentně představíte tyto dvě ženy. Jo?
1: Ano.
0: Otázka je, která z nich vám jakoby lahodí trochu víc. Tak
1: no schválně, jestli si vybral ty, který si myslíme s Katkou, víc, že bys měl
0: tak,
1: vybrat.
0: Tak já myslím, že to asi trefíte.
1: No tak koho první?
0: Uvidíme, jestli posluchači. Britney Spears.
1: No, tak to je Britney Spears. Já si úplně pamatuju ten klip. První album, myslím, že rok 98, I Was Born to Make You Happy. Měla tam bokovky, viď?
2: No, já byla na ležáku v 8. třídě.
1: Ne,
2: já
1: jsi byla na ležáku.
2: Tým Britney Spears.
0: Jako by to
1: ty
0: bylo
1: jsi
0: dnes.
1: Byla, počkej, ty jsi tým Britney.
2: No, no.
0: Tak počkej.
1: Ale já jsem tým, jo! Ježišmarja. Dobře.
0: Christina Aguilera je tady pochopitelně...
1: Taky, no a tak já jsem samozřejmě tým Kristýna, že jo? Ta byla drzejší a uměla zpívat, promiň, Katko. Máš tam něco dál?
0: Jistě.
1: Jedna je totiž paní zpěvačka, druhá ne.
0: Já teda jenom musím říct na to téma, Christina Aguilera rozhodně umí zpívat a řekl bych, že kdybych teda jako like měl zhodnotit, kdo zpívá lépe, byla by to Christina Aguilera, ale já zase na ní nemám rád takový ty její... Ty kudrlinky
2: zbytečný.
1: Možná se ti líbí spíš Britney, protože třeba umí dobře s nožema na Instagramu. Máš tam něco dál? No tak. Teď uslyšíš kudrlinku. Asi zrovna teď. Můžeš říct, že se ti to nelíbí, ale je to paní zpěvačka, no.
0: Ne, tak pojďme si říct, že ten aranž je fantastický. My jsme se tady s Ivankou bavili v mezičase, pokud neznáte švédského producenta Maxe Martina, který se mimochodem teďka podílel na poslední desce třeba Taylor Swift. Je to on, ten chlap je úplná legenda. To máte NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears.
1: A i Christine dělal, no.
0: Je to tak?
1: Bůh ví, jestli nenapsal i další věc od Britney Spears, která se jmenuje...
0: Já myslím, že jo. To jsou neuvěřitelný bangry.
1: Já úplně vidím, že tady v tom klipu, nevím, Katko, jestli si to vybavuješ, ona tam jako strašně to samozřejmě sluší Britney, a ona to She's Lucky zpívala tak, že to, ten jazyk si skoro vyndala úplně lucky. Nepamatuješ si to?
2: Jako, že by se oblizovala.
1: No, úplně se oblizovala, opravdu.
0: Vyndávací jazyk, jo, to je zajímavý. Christina Aguilera, The Voice Within. A jedeme dál.
1: Kdo tohle může vyhrát?
2: Udělala to zase.
1: A zase to udělala.
2: Zase to udělala.
1: Víš, kdo si myslím, že to nakonec vyhraje? Ricky Martin.
0: Takhle, Ricky Martin ten to úplně vyhrál. Mimochodem, přátelé.
2: Ponosil taky bokovky.
1: Tedy. Taky, no. Ano, on chtěl.
0: Musím teda říct, že v 60 letech vypadá jako výborně. Tady se to ještě tvářilo, že se Ricky mu líbí.
1: Christina se mu líbí.
0: Že se mu Christina opravdu líbí, což není úplně pravda.
1: Spíš Christín.
0: Ale tenhle ten single si, přátelé, necháme. No a odpověď, jestli je lepší Britney Spears nebo Christina Aguilera, necháváme na vás, na posluchačích. Takže za nás je to jak?
1: No Christina.
2: Já Britney, že?
1: No, takže takhle
0: a
1: to za nás.
0: A já jsem taky tým Britney, takže vyhrává Britney Spears.
1: Cože?

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: to je tak, když máte kolegu, který dělá ještě jiný aktivity, než jenom, že s ním prostě vysíláte v rádiu a ještě jste ho nepodpořili, protože Koťáku, ty máš prostě svoji show a je to taková ostura, tam ještě nebyla, ani teda jako host, už jsi mě taky zval, ale ani jako host, jako jenom se tam jít podívat, protože...
1: No nenašla jsi, a to jsem, a toto kvůli tobě normálně pořádám na Smíchově, a prostě měla kousek a nic, ignor, obrovský.
0: Ty prostě děláš už skoro rok, to bude, ty budeš slavit nějaký narosky, talk show, Koťák Live. Veď?
1: A je, takhle, já musím říct, že je to pro mě takové jaksi žinantní o tom mluvit.
0: Já vím, ty se červenáš skoro.
1: Ale chci ti poděkovat, ano, chci ti poděkovat, jsem za to hrozně rád, jsem velmi vděčnej, protože na to, na tu talk show vlastně dorazilo fyzicky odhadem už takový 3 500 až 4 000 lidí.
0: Fakt,
1: a já jsem normálně nikdy neměl tu ambici, že bych mohl jako něco jako vyprodávat.
0: Tohle je Fórum Karlín skoro.
1: A jo, vidíš to?
0: No,
1: já jsem skoro vyprodal
0: skoro,
1: Karlín, skoro,
0: jako no. Na etapy, no.
1: Jako hodně skoro. No, hodně skoro na hodně etap.
0: No jo, ale hele, ty to děláš před živým publikem.
1: Je to tak.
0: Teď tam máš vždycky v každém díle, je to dvakrát týdně.
1: Dvakrát týdně to přesně jakoby vydáváme, najdete to na YouTube, ale pochopitelně najdete nové díly Koťák Live, najdete také na podcastové aplikaci You Radio Talk.
0: Teď jsi mi psal na Instagram, ať přijímá ty narozky, a ty jsou kdy teda?
1: No a narozeniny vlastně toho našeho ročního snažení budou 19.9. Poprvé to bude teda úplně bez kamer, což znamená, že si ty, že z toho nebude žádný záznam, ale vlastně o to peprnější to může být. Nemusíme se tolik hlídat a bude to v úžasném prostoru jakoby nový spirály, která je tady na výstavišti. Na výstavišti.
0: Ano,
1: byla
0: to je prostor, byla, je to krásný
1: ty
0: prostor.
1: Bláho, to je strašně dobrý prostor.
0: Já ti musím říct, že ti musím pogratulovat, protože tady pár takových, ale musíme říct už starších pardálů, který dělají podobný talk show a ty prostě jsi jeden z těch mladších, který to dělá a dobře, no jsem pyšná, tak, I'm proud.
1: Já moc děkuju, pojďme od toho, mám velkou radost, že si mě takhle v tomhle tom podpořila.
0: Hezký.
1: No a jestli někoho musíme taky podpořit, tak si pojďme říct, že i startující, začínající kariéra třeba Domy Aladžia se hezky rozjela, protože tady máme duet, kde si přizval rovnou Richard Krajčího.
0: Ta kombinace mě na začátku překvapila, vlastně mě docela jako kdyby. Hele, baví mě to. Baví mě to. Dominika Dobrý s Richardem. Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky a za chvíli jsme zpátky.
1: Svátek má Jindřich, užívejte s Evropou 2.

0: léta extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeně z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Pozor, pozor. Auto už pětkrát v Praze.
5: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
4: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
5: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět předtím.
3: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow e2.cz a bav se na maximum.
7: A je, to jsou tyhle ty věci.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
12: A dáme.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji vám.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
3: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
3: Na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky. Nás s Koťákem teď vystřídá Pavel Cejnar. Opět toho už jste dneska slyšeli a teď to bude po druhé. Ahoj Pavle, po druhé.
1: Nazdar.
0: Hele, je tady dneska s náma zvířátko, protože Koťák si sem přines jednoho takového.
1: Přinesl, on přišel sám ten pejsek.
0: Přišel sám ten.
1: No, on si ho nepřines. On cupital.
0: Plyšáka, protože jsme si říkali, že jsme tlapková patrola, a takhle jsme tady začali říkat. Tak přines takovýho plyšáka pro mý děti, Chase a Sky, a strašně mi to udělalo radost, že myslíš, že na mý děti je teda úplně skvělý.
2: Já jsem, ano, přesně no. Tak. Takže dobří holubice vracejí, Pavel Cejnar, pokračujeme s 11. a...
1: Takže jsem holub, jo, nebo co?
0: No, vrátil se. Asi je to dobrý holub.
1: Vy jste fakt na ty zvířátka.
0: my jsme jedenáctou jednou, ne, je tady.
1: Dobře.
2: Je to tak. Tak jo, tak si to užij. Čau.
0: Evropa 2.

0: Před chviličkou odbyla 11. hodina, Káťa Podrazka je tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pojďme na čerstvé zprávy Evropy 2, kde se co děje.
1: Hezké dopoledne. Policejní hlídky dnes dopoledne vyjeli k oznámené střelbě v Hrbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla na síti X. Při střelbě zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Policie teď pachatele hledá. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Opoziční politici vyzvali Turka ke složení poslaneckého mandátu a k odstoupení z funkce. A teď už Zuzka.
2: Krajská galerie Lázně Liberec se na čtvrt roku uzavřela kvůli kompletní výměně osvětlení, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i zvenčí. Stávající osvětlení je totiž nevyhovující. Některá světla už dokonce nejdou rozsvítit. Bez jejich výměny by tak galerie nemohla fungovat. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi aktuálně počítejte na D8 ve směru z Ústí do Prahy na kilometru 18. Před sjezdem na Slaný se totiž srazily kamiony. S časem navíc pak počítejte na D4 ve směru ze Strakonice do Prahy u Lipenců totiž hořel kamion. V tuhle chvíli se odklízí následky požáru. Čas navíc asi 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes se bude oblačno až polojasno, ojedinělé v odpoledních hodinách místy s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přibírá Pavel Cejnár.
0: Tak jo. No a já vám zase vinčuju hezkou prázdninovou letní středu. Začínáme, no a co si dáme? Tak třeba Silver Spoons. Evropa 2.
3: Evropa 2.

Vibe, to je prostě pecka. Další muzika čeká, tak pojďme ji pustit teď. To jsou One Republic, za chviličku Icona Pop, Charlie XCX, anebo Anika Eris na Evropě 2.

0: Jak už jsem nakousnul před chviličkou, tady u nás na Evropě 2 s vámi držíme jak hudební, tak i ten ostatní prázdninový letní krok. Takže i dnes vám přejeme pohodovej letní den, i když dneska tady u nás v Čechách, nebo v České republice jsem chtěl říct, je to takové proměnlivé, tak Evropu 2 můžete poslouchat kdekoliv na světě, kde máte internet, vezmete si telefon, dáte si naší aplikaci a potom si nás můžete pustit a my vám parťáka můžeme dělat i na dovolených. Jelikož vždycky pro vás chceme jenom to nejlepší, tak jestli dnes nebo třeba v následujících týdnech, anebo letos vyrážíte k moři teprve, tak vás můžou evropské pláže něčím zaskočit. Je tam řada zákazů a nad některými zákazy se budete opravdu divit. Detaily si řekneme už za chviličku. No a i dnes, když je ta proměnlivá oblačnost, tak stejně vám všem přeju krásnou středu s Evropou 2.
1: Ať máte krásný den,
2: krásná píseň,
1: krásné
2: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den
2: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně,
2: krásný,
1: krásné,
2: krásný
1: den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnar, Evropa 2. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Zpátky k muzice.

Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Troll na přelomu července a srpna v Mostě, exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2 je středa, lehce po 11:30 a pojďme se podívat do zahraničí. Teď by měli zbystřit všichni ti, kteří mají před sebou dovču a pojedou někam k moři. Konkrétně Francie, Španělsko a potom se podíváme ještě na Sardinii. Co vás může překvapit? Tak já si myslím, že tady ta první informace, to říkám jen tak, abyste na to nezapomněli. Ve Francii to platí už druhým rokem, plošný zákaz, taky to zavádí postupně Španělsko a to je na plážích kouření klasických a elektronických cigaret. Je to zakázaný, je to na víc než 600 plážích, včetně v těch Barceloně, tak můžete za to dostat až 135 €, což je asi 3 200 Kč, což je velká škoda. Ale pozor, v některých španělských lokalitách se ta částka může vyšplhat až na 2 000 €, což je 48 000 Kč. A teď Sardinie, jo. To vás možná překvapí. Kromě toho, že je z ostrova zakázáno vyvážet písek, platí na pláži Punta Molentis zákaz používání jakéhokoliv vybavení, jako jsou lehátka, slunečníky nebo stany, a to pro návštěvníky mezi 10 a 65 lety. Výjimku mají jen rodiny s malými dětmi anebo seniori. No a na pláži Pelosa je pak povoleno používat plážových osušek jen v případě, že si pod ně turisté dají ještě podložky, které zachytávají méně písku, jo. Pozor na to, když to nedodržíte, můžete dostat až 100 € pokutu, což je na naše 2 500 necelých. Tak vám přejeme šťastnou cestu, dejte si na to pozor a hlavně, když pojedete k moři, tak si to užijte a vraťte se nám. Protože vy jste naši posluchači a my jsme vaši Evropa 2.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru.
8: Domanský.
7: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
9: Maximum tvý muziky.
10: Evropa 2.
11: Evropa 2.
12: Evropa 2.

0: temperamentní a skvělá, taková je Dua Lipa. Je tady léto a s ním nejen prázdninové radovánky, ale i tisíce cyklistů na českých silnicích. Pokud jste jeli autem, tak jste si možná někdy zanadávali na lidi na kolech, ale věděli jste, že podle průzkumu jsme z drtivé většiny cyklisté i motoristé zároveň, takže hejty nedávají moc smysl. O situaci na silnicích, dalších zajímavých statistikách a vztahu mezi lidmi na kolech a za volantem si v podcastu Dám respekt povídali s Míšou Krojcigrovou, spoluzakladatelkou iniciativy Dám respekt, která chce míň nehod cyklistů, protože ročně jich je víc jak 4000. Takže prosím vás, podcast Dám respekt můžete poslouchat na YouRadio Talk. No a Dám respekt můžete taky potkat na silnicích, ale i osobně. Od září jsou například na velké roadshow po českých středních školách a to je dobře. Projekt Dám respekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Takže ať už pojedete autem anebo na kole, buďte opatrní. To si přeje Evropa 2. Tvíhle to na maximum.
1: Europa 2,

0: Jdeme přesně v poledne. Posloucháte Evropu 2, dobrou chuť k obědu. Káťa má čerstvé zprávy.
1: Ano, krásné poledne. Jednoho zastřeleného člověka a dalšího se zraněním našli policisté po oznámení o střelbě v pražské Hostivaři. Podle vyšetřovatelů se jednalo o vraždu ženy a následný pokus o sebevraždu muže. Jednalo se o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí. Češi přestávají být národem lovců slev. Data ukazují, že zatímco pro jejich rodiče je cena rozhodující, pro mladé se stává prioritou nákupní zážitek, kvalita informací a rychlost doručení. Význam ceny padá, ale výrazně roste touha po zákaznické zkušenosti. Pro mladé zákazníky je cena rozhodujícím faktorem už jenom v 37% případů.

0: 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tady město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Součástí nové budovy bude také zelená střecha a fotovoltaické panely. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu jí podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na MetLife Stadium v New Jersey s kapacitou více než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 z Prahy do Plzně na 15. kilometru aktuálně hoří osobní auto. Na místo jedou hasiči, tak opatrně. S komplikacemi pak počítejte na D8 ve směru z Ústí do Prahy na kilometru 18 před sjezdem na Slaný se srazily kamiony.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme a budeme mít převážně oblačno až polojasno, ojedinělé v odpoledních hodinách místy s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
4: To jsou rozdíly. Včera jsme tady hlásili, že vlastně celý den bude pršet. Že to bude nejmokřejší a nejsmutnější den celého týdne a najednou...
1: Mění se to.
4: Srážky ojedinělé. No tak my tady máme jasno na Evropě 2. My víme, že budeme zase servírovat dobrou muziku. Muzika k obědu, tak ať vám chutná Kalin a Sofian a za chvíličku, nebo teď vlastně Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to je pecka.
2: Evropa 2.

0: Ladivá středeční Evropa 2. Tak dneska má svátek Jindřich, já bych na ně málem zapomněl. A jeden ten náš už za půl hodiny přijde. Tak nezapomeňte na ně, je jich asi 30 tisíc v České republice. To je docela dost. Jinak dnes, 15. července, se slaví taky Světový den dovedností mladých. Což mi připadá docela dobrý, tak hlavně, aby nevejrali jenom do těch mobilů a předváděli nějakou dovednost, to je potřeba říct. Za chličku mám tady vlastně jeden takový příklad, že jeden mlaďoch si splnil svůj sen a udělal vlastně takovej nejen svůj rekord. Detaily si řekneme už za chličku. Třeba to bude někoho z vás, nebo hlavně ty mladý, inspirovat. Youngblood, Return, anebo Somber už za chličku. Hezkou středu a hezké léto s Evropou 2. Léto na maximum.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

na středeční letní Evropě 2, lehce po půl jedné. Mám tady jednoho týpka z amerického státu New York. Můžu říkat týpek, až uslyšíte, co se stalo. Překonal svůj vlastní rekord a splnil si tím svůj sen. A sny se mají plnit, že jo? Na skateboardu, nebo na skateboardu, jak chcete, na tom prkně s těma kolečkama, dojel z Kalifornie na Floridu za pouhých 39 dnů. A je to vynikající. Překonal trasu dlouhou 4800 kilometrů. Dokážete si to představit? Zvládl to, jak už jsem říkal, za 39 dnů, když vlastně v průměru jel denně zhruba 115 kilometrů. Odrážet se tou jednou nohou, potom druhou nohou a tak podobně. A to není všechno. Navíc vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí. Takže ještě dobrý skutek. Takovýhle zpráv by mělo být víc. Možná třeba, že to bude někoho inspirovat. Myslím v tom slova smyslu, ne abyste jezdili na bordu, já nevím, skrz Českou republikou, ale abyste si třeba splnili svůj sen. Protože je to hezký, když vám to dopadne. Tak pokud nějaký máte a chcete si splnit, tak my vám držíme palce. Já vám splním další maximum muziky, respektive další hudbu, která vám udělá dobrou náladu. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, Alex Warren, anebo Rihanna s Calvinem Harrisem. Už za chviličku pouze na vaší Evropě 2. Letní vibe Evropy 2.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
8: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
7: AA Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
8: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
15: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
16: Evropa 2.
17: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Další letní pecka proudila tam, kde se poslouchá Evropa 2, Rihanna s Calvinem Harrisem. Za chviličku Switch Disco a za chviličku můj kolega Jindra Ekl, na kterýho dneska buďte hodní, protože má svátek. Tak všechno nejlepší, velká gratulace vůbec všem Jindrům, Jindřichům, co mě právě teď slyší, třeba následující song může být pro vás. Loučím se, mějte se hezky, těším se opět zítra, to už bude čtvrtek. Pokud budete vstávat s Evropou 2, dáme si rande opět na vlnách Evropy 2. Tak zítra ahoj, mějte se hezky. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
8: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
9: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
9: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
9: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
9: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
9: Na Evropě 2. Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,1.

0: 13. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zpravodajství.
1: Krásné odpoledne. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, takzvané EET, a to od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínos se zpochybňuje. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Uvedl to irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země, o kterém se diskutuje už několik let. Informovala o tom agentura DPA. A teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Město Žatec bude mít od příštího roku nový způsob určování koeficientu daně z nemovitosti u vybraných budov v městské památkové rezervaci. Původní způsob hodnocení napadl u krajského soudu v Ústí nad Labem jeden z vlastníků nemovitosti a

0: Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S možným časem navíc počítejte na D35 v úseku mezi kilometry 235 a 241 ve směru na Olomouc. Levý pruh je tady až do zítřka uzavřený. Pozor taky na D8 mezi 86. a 82. kilometrem ve směru na Ústí. Provoz je tady převeden do protisměru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně oblačno až polojasno, ojedinělé, v odpoledních hodinách místy s přeháňkami nebo bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
3: Tak a je po zprávách, už to všechno víte, budete vidět ještě o něco málo v následujících dvou hodinách, tak zcela jistě držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a já tady od začátku vysílání hraju jednu hru, která se dá normálně spustit v prohlížeči. Je to neuvěřitelný, jak extrémně rychle dneska může vzniknout nějaký softwarový počin, pravděpodobně i díky AI. Nechci ovšem říkat, že hra Křižovatka 63 je udělaná AI, je to vlastně úplně jedno, protože je úžasná a dokonalá. Velmi jako zábavná. Jako starý, jako opravdu starý GTA, je to totiž hra, která si utahuje z nehody Filipa Turka. Je to vlastně o tom, že vy projíždíte vlastně taky jako křižovatky v autě, který za zhora vypadá jednoznačně jako hranatý Mercedes, ven samozřejmě zvedlá pravice a teď prostě projíždíte a musíte projet co nejvíc těch křižovatek. Na druhou stranu možná ty citlivější z vás si teďkon řeknou, že si vlastně dělám tedy srandu z něčeho. Prostě nic tím teda toho, že vyšla tahle hra, Křižovatka 63. Si dělám legraci z toho, že tam hrozilo opravdu jako mnohem větší jakoby průšvih, než se stal. A to byste měli zásadní pravdu, protože jsem viděl ty záběry. Nejen tedy to, jak samozřejmě předjíždí frajer odbočovacím pruhu, pak to tam chce šoupnout před tu celou kolonu. To asi, kdo má oči v hlavě tak a mozek, tak mu to dojde, o co šlo. Ale je tam samozřejmě ta věc, že ten druhý pohled, kdy vlastně vidíte, že chodci, který stojí u semaforu na přechodu, tak stačilo jenom maličko jiný trošku úhel nárazu a to auto by letělo směrem na ně úplně. No, to auto, který převáželo tedy krev s modrými majáky. Takže v tomto směru to vůbec nechci zlehčovat, ale pochopitelně, že tady už je to vlastně tak jako tragikomický celý to téma. Už delší dobu, že v rámci tedy jako tady té strany je to zcela jistě úsměvné. A hra Křižovatka 63 je skvělá.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropu 2. My tady z našeho rádia vidíme z okna velikou stavbu. Na ní samozřejmě za jakýkoliv počasí hromada tady chlapů. Je to velmi těžká práce, to zcela jistě, klovouk dolů. Bylo vtipný, mě slyšeli, na mě koukají teď do toho okna zpátky. Asi poslouchají Evropu 2, to je dobře. Takže vlastně opravdu klovouk dolů před jakoukoliv takovouhle manuální prací. Je to náročný, na druhou stranu možná čistější hlava. To je taky další argument, případně jako pro takovouhle práci. Navíc jsou zásadně dobře placený. Takový jako dobrý nějaký, já nevím, instalatér, elektrikář, dlaždičkář si vydělá bombu. Jakože opravdu, kdybyste normálně věděli, kolik si vydělávají, tak možná v kanclech si řeknete, ty bláho, to se stydím úplně, on sám před sebou. No, každopádně, teď si zkuste představit, dejme tomu další tedy jako věc, práci, a to je obecně práce třeba v zemědělství, to bude možná, ne, ale ještě o něco těžší. A ještě si představte, kdybyste měli dělat na farmě třeba v Indonésii, jo? Velmi těžká práce. Ovšem bacha, teď jsem koukal na jednoho právě indonéského farmáře, který skutečně si myslím, že hodně vyzrál jako nad systémem, jo? Protože oni, byť byste si řekli Indonésie, tak oni mají docela dost pokročilý technologie v rámci tedy starání se o úrodu. Jednou z nich je tedy takový ten docela veliký dron, který tedy umí udělat postřiky a tak dále. Ten dron má docela dost jakoby velkou kapacitu v rámci toho, kolik unese, když se bavíme o tom, že nese docela dost jako desítky litrů tekutin, to znamená, že to bude desítky kilogramů. Jeden z těch farmářů, jakož bydlí asi 2 kilometry vzdušnou čarou tam odsud, tak normálně, co on vymyslel. Frajer si koupil takový ten sedák horolezecký, pověsil se ho za ten dron, protože ten dron samozřejmě má karabinu, pověsil se nomé pod ten dron, vzal si tu vysílačku do ruky a každý den se takhle vlastně přesunuje jako z mini helikoptérou prakticky do té práce. On normálně lítá tím dronem. To je neuvěřitelný. Normálně si říkám, že dříve či později, protože ten dron samozřejmě jako je drahej, stojí, já nevím, 200 tisíc třeba, 150. Za chvíličku se z toho normálně stane hobby, je mi to úplně jasný, čím víc lidí bude vědět, že tohle to funguje, tím víc si myslím, že jako to bude v kurzu. Takže až uvidíte tady lidi, jak budou lítat prostě pověšený pod dronem, možná si vzali inspiraci tady od nás, jak jsme o tom mluvili.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
7: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
7: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
7: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar na spad.
7: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

Posloucháte Evropu 2. Vzhledem k tomu, že léto je čím dál tím víc poctivý, to se tam dá v rámci těch teplot. Kdybychom to porovnali s minulým rokem, kdy vlastně léto v červenci prakticky nebylo, tak teď tentokrát je to úplně někde jinde. A je velmi zajímavý sledovat, jak vlastně různý typy biznisu s různým zbožím začíná velmi zajímavý růst. Tak jasně, když projede heatwave, nějaká vlastně vlna veder, která trvá klidně jenom 5 dní, tak se vykoupí úplně všechny klimatizace na trhu, klidně, bez problému. Ve Francii tam už dokonce byly války v supermarketech o ně. Se přetahovali lidi, jako kdyby bylo Black Friday. Každopádně je zajímavý vidět, jak přicházejí jako nový produkty, právě jako chladícího typu. A to znamená třeba takový ty malý ventilátorky do rukou třeba. Jo, to byla vždycky taková jako divize, kde jste to koupili v nějakých jako stáncích jenom, že jako těch čínských stáncích a podobně, nebo na internetu z Číny jste to objednali. A teď je právě zajímavý, jak čím dál tím víc je vedro v Evropě, tak vlastně i jsou tyhle ty zařízení víc a víc sofistikovaný. Teď jsem koukal, že jedna britská firma, která vlastně dělá takový ty jako hodně designový i vysavače a podobně, byli snad první, kdo udělali ventilátor bez toho, aniž by ten ventilátor byl vlastně vidět, že to vypadalo, že to fouká jenom jako. No, tak tyhle ty třeba teďko udělali skutečně jako profesionální osobní ventilátor, jo, který má prostě velkokapacitní baterii, už tam nedává ty dvě tuškovky a vypadá to i jako skvělé a prodávají to prostě jako normálně mainstreamový produkt v Evropě. Jo, jako super. Jsou samozřejmě už tyhle ty možnosti, kdyby vám bylo vedro, tak máte už na výběr. Ještě jsem viděl Japonci, ty už to mají úplně vymyšlený dávno. Pozor, ty mají normálně takovou věc, která vypadá jako velký sluchátka, nebo velký, průměrně velký. Sluchátka, který byste měli na krku. A smyslem tam toho zařízení je tedy, že ono vlastně jako vám fouká takhle ze strany na ty krkavice, na ty tepny, jo, kolem uší. Tímto údajně schlazuje ty tepny ze strany krku, tímto schlazuje tu krev a údajně jako i to tělo posléze. Jo. Nevím, jako jestli to skutečně takhle opravdu bude medicínsky fungovat, ale zkusil jsem to a jako ten chladící efekt je příjemný. Takže možností je skutečně hromada, pak už samozřejmě můžete ještě přidat deštník k tomu, ale samozřejmě na to ještě my úplně zvyklí nejsme. Je? To zase opět bychom museli do Japonska na zaučení a pak se to tady možná chytne. Evropa 2.

0: 14. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne. Ten, kdo vyhlíží konec střídání.

0: pod přezdívkou Maďar. Po útocích v Azovském moři, kde v uplynulých dnech zasáhly ukrajinské bezpilotní prostředky 116 plavidel, jde podle něj o další fázi operace. A my už teď zamíříme do regionu.
1: Řidiči musí počítat s rozsáhlou uzavírkou v centru Jihlavy. Důvodem je rekonstrukce průtahu městem. Uzavírka platí pro ulice Brněnská a Hradební, a to v úseku od City Parku až po výjezd od zoologické zahrady. Nejenže tedy řidiči neprojedou centrální částí Jihlavy, ale nebude možné ani odbočit do Kosovské ulice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Chorvatská policie zatkla dva Čechy, kteří se v letovisku Malilošin přisvojili nalezenou tašku značky Louis Vuitton s hotovostí ve výši přibližně 1 000 000 korun. Když je policie vypátrala, část peněz už chyběla. Muži skončili ve vazbě a na svobodu se mohou dostat po složení kauce, která je jenom o něco vyšší než částka, která se z tašky ztratila.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor, si dejte na D11 na 8. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tady zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Pozor taky na D49 mezi 0. a 8. kilometrem ve směru na Frýšták. Potkat tu můžete pomalu jedoucí vozidlo u držby.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Je po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Já mám pro vás samozřejmě v rukávu ještě témata do 3. hodiny. Stále ještě něco probereme. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu informaci z prostředí digiher. V uvozovkách digiher. To bych říkal takhle dřív. Je prostě z hráčského prostředí. Je to prakticky biznis, který už dávno a zásadně přerostl třeba filmový biznis. Nejočekávanější hra vůbec v historii je nejspíš tedy GTA 6, který má vycházet v listopadu tohoto roku. A docela se mi líbilo, že třeba jeden člověk, který dělá analýzy v IGN, což je velký tedy místo, kde samozřejmě dělají recenze na hry a podobně, tak vlastně říkal, že by si klidně dokázal představit případně to, že by GTA 6 stálo klidně $200, protože tedy dle jeho názoru to je dneska tak, že vlastně GTA 6 bude poslední hrou, která skutečně je jako ručně ještě udělaná, poctivě. Jo, zcela jistě by se tam mohli zahrnout GTA, Kingdom Come Deliverance 2, což byla absolutní masterpiece z dílny českého studia pod taktovkou Dana Vávry, jasně. Ale GTA 6 tedy má být skutečně poslední touto velkou hrou, která je udělaná jako řemeslně, bez nějakého jakoby přerušilého používání AI. Že vlastně dle názoru tady toho člověka, který dělal tu analýzu, tak všechny další už potom tituly chtě nechtě budou zkrátka už vytvářeny čím dál tím víc a víc s pomocí AI. Je otázka, kdo z nás to přesně a jak pozná. Na druhou stranu, už jakoby ze všech stran je evidentní, naprosto evidentní, když se jako podíváte, jak dobrý ty modely v rámci AI dneska jsou, v různých jako odvětvích, tak je evidentní, že to nebude jenom ve hrách, ale že samozřejmě to sáhne velmi zásadně na pracovní místa a tak dále. A hodně se sklonuje rok 2027, že po něm bude svět velmi zásadně jiný. No, uvidíme v jakém směru, kéž by tedy to byl směr pouze AI. To by tak ničivý být případně nemuselo. Držme si palce.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.
3: Zdravím.

0: Evropa 2.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a představte si, že byste měli nějakou nadaci, kterou by sponzoroval nebo do který by posílal dary Warren Buffett. Tedy jeden, neže jeden z nejúspěšnější investor na světě. Člověk, který má asi v keši aktuálně nejvíc úplně ze všech. V keši. Ne jakože má nějakou hodnotu firmy oceněnou na něco, že? To je vlastně takový ten jakoby triček v Americe, hodně se to tam řeší u těch jakoby miliardářů, že vlastně oni se vyhýbají placení daní tím, že řeknou, ale já tu firmu mám samozřejmě, ty akcie té firmy jsou ty peníze, že? Já zároveň můžu vzít a prodat ty akcie, pak z toho už jsou peníze, ale ty akcie samotný není můj jakoby majetek, jako takový. A to je jedno. Každopádně v rámci té nadace a toho, že by vás tedy dotoval Warren Buffett, tak to si myslím, že samozřejmě sen, vlhký sen skutečně každého člověka, který by takovou nadaci měl. Je to přesně mimochodem pozice Billa Gatese, jo, jehož tedy foundation právě Warren Buffett velmi štědře donatoval po mnoho let. A teď je taková nová informace aktuální, jsem si musel ověřovat, jestli skutečně to jako není třeba už rok starý. Není, je to fakt aktuální, že Warren Buffett velmi zásadně změnil aktuálně názor na Gates Foundation a přestal tedy posílat všechny jako donations do týhletý nadace. A to tedy díky údajně jako novým informacím v rámci tedy kauzy s Jeffrey Epsteinem, která absolutně zmizela z povrchu země tím, že samozřejmě ji nahradil vlastně Irán a Hormuzský průliv a ropná krize a tak dále. Tak to je taková jako zajímavá informace z biznisového prostředí, jestli vás zajímá biznis a prachy.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Evropa 2. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: A je to tady 14.48, polipte 8. A to byl takový trapnej vtip, že Káťo?
1: Je to
0: s tím bych neobstál, veď, úplně třeba, že bych přišel.
1: Jako na stand-up
0: myslíš? Na stojáka, no.
1: Hele, takhle, publikum je různý, jo, ono občas a čím méně, tím líp.
0: Oni mají rádi, mě třeba Arnošt říkal, víš, jako z brzdy.
1: No.
0: Tak on mi říkal, že právě, že jako jeden čas táhlo to, že, jako že měl ty sprostý fóry a tak. Teď jako říkal, že prej stáhnul plyn jo. Ohledně tohodle.
1: Ale některý lidi si na tom podle mě i vybudovali kariéru a jedou v tom dál. Akorát pak mají problém, když je třeba pozvou na nějaký, já nevím, food fest, jo? A teď tam ty lidi s těma dětma.
0: Jo,
1: tak to je problém, jo? Že je dobrý vždycky mít nějaký, řekněme, clean materiál.
0: Ano.
1: Ale tak to je samozřejmě na každým, no. Ale tak prostě Arnie je persona sama o sobě, že jo?
0: My jsme se o tom bavili právě, že mi připomíná nějakého fousatýho Ricky Gervais. Víš, jako, ale je samozřejmě největším problémem logicky, prostě to, jak, že ten jazyk, že jsme jako malí, víš, jako, a teď si jako říkám, protože ty s tím stand-upem už taky máš léta zkušeností, protože jsem viděl i jako v cizině, a teď nemyslím nutně v Americe, ale třeba i jako v EU tady, jo, že docela jedou různý jako komici, i třeba z východu ještě víc, než jsme my, který vlastně jakoby to jedou v angličtině.
1: No protože vlastně ty, když jsi cizinec v nějaký zemi, tak mně přijde, že máš automaticky výhodu toho jazyka.
0: Že jo.
1: A já vlastně říkám, trošku s nadsázkou, ale trošku to myslím vážně, že být jako průměrně vypadající bílá žena středního věku je jako těžký, jo. Ten Arnie je aspoň malej, jo, ale je dobrý prostě třeba, nevím, nemít nohu, být černý. Ne, teď mluvím jako nekorektně, ale je fakt, že samozřejmě je super, když v něčem seš jinej a můžeš toho využít.
0: No rozumím.
1: Ale ono stačí, že jsi jenom žena.
0: Jasně.
1: Ale kdyby jsi chtěl, hele Jindro, kdyby, já se tady trošku přihřiju polívčičku, jo? Ne, počkej. Co děláš příští středu večer?
0: Příští středa večer, no, hele. Středa veď.
1: No. Hele, přijď na střechu radost, my to máme tři holky stand-up, pikantní historky, přijď.
0: Počkej, jakože tři na jednou,
1: ne,
0: jo, budou.
1: Ne, postupně, tři na jednou, to je tvůj sen. Evropa 2, 8.

0: 15 hodin, 1 minuta, máme 15. července, no a aktuálně jsou tady další zprávy. Užijte si je.
1: Krásné odpoledne. Česko čeká ještě několik teplých letních dnů, pak ale přijde výrazná změna. Už o víkendu se ochladí a na začátku příštího týdne denní teploty na většině území nepřekročí 23 stupňů. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu navíc půjde o nejteplejší týden v dohledné době. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda, uvedly to agentury. Demisi podala Svyrydenková v pondělí a my už se teď podíváme do regionu.
2: V Praze probíhá dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. To znamená, že řidiči musí počítat s kolonami při průjezdu centrem. Magistrála tak bude během letních prázdnin průjezdná jen částečně. Rekonstrukce stropní desky odbavovací haly vyjde na zhruba 290,5 milionu korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, anebo Angličany. Jejichž souboj je na programu dnes od 21 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava se štosuje na D1 od kilometru 286 ve směru na Ostravu. Je tady omezení, čas navíc asi 10 minut. Opatrně taky na D1 na kilometru

0: Jak je venku?
1: Dnes máme oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Katka Hašková. No a díky Kátě Podraské už víte, co se aktuálně děje a díky mně se za malou chvíli dozvíte, jak si můžete snížit váš body count. Evropa 2.

0: Youngblood, Hello Heaven, Hello. Posloucháte vysílání Evropy 2 a nabízel by se dotaz, jak si představujete nebe. A myslíte si, že by vás vzali do nebe se všemi vašimi hříchy, které máte? Já na ty hříchy samozřejmě o nich mluvím schválně. Protože teď se hodně řeší, že přijde vyresetovat váš body count. Nevím, jestli víte, co je body count, je to počet sexuálních partnerů. Takže co, kdyby existovalo tlačítko reset na život, zmáčkli byste ho? Představte si, že existuje pobyt, kde vám slíbí, že se vrátíte domů s body countem 0. Tedy jako ne, že by vám někdo vymazal tu minulost, ale že vám vymaže tu vinu. Já nechápu, jak to přesně funguje, ale každopádně lidé za to platí v přepočtu skoro 280 tisíc korun, tedy asi 13 tisíc dolarů. A nejde o žádnou operaci nebo sci-fi, je to několikadenní wellness a spirituální retreat, jo, meditace, různé očistné rituály, takže vás nějak jako vykouří, jakoby, myslím tím nějakou bylinkou, jo, pracujete s emocemi, máte tam terapie, píšete si deník a cílem je zbavit se pocitu viny, studu nebo bolesti z minulých vztahů a symbolicky začít znovu. A vlastně mě fascinuje, že to celé stojí na jedné věci. Ne, že by lidi chtěli změnit tu minulost, ale to, jak se kvůli ní cítí. Na druhou stranu odborníci upozorňují, že žádný rituál vám vzpomínky nevymaže. Pokud člověk řeší hlubší trauma nebo psychické potíže, tak samozřejmě pár dnů v luxusním rezortu vám to úplně nenahradí. A navíc jako docela zpochybňují tu cenu. Na druhou stranu, co je drahý, to musí být dobrý. Nebo aspoň se to říká. A možná je na tom nejzajímavější něco úplně jiného, že jsme si zvykli resetovat mobily, počítače nebo hodinky chytrý a občas bychom ale nejradši resetovali i sami sebe. A já mám pocit, že kdyby opravdu existovalo tlačítko reset minulost, tak většina z nás by ho stejně po nějaké době zase musela hledat znova. Nicméně život nemá funkci obnovit do továrního nastavení, ale možná je to dobře, protože z těch chyb se můžeme poučit a poučení je zdarma. Na rozdíl od tady toho retreatu za 13 tisíc dolarů. No a Evropa 2, tak ta je úplně zdarma.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista?
6: Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: 15 hodin 35 minut, vyladíte vysílání Evropy 2, no a teď mám něco pro pejskaře. A nebo případně pro ty z vás, kteří přemýšlíte o tom, že byste si nějakého pejska pořídili. Samozřejmě pejsek je nejlepší stvoření na světě. Rozhodně mi to potvrdí každý, kdo nějakého pejska má, nebo třeba jeho rodiče nebo blízcí. No, ale myslím, že každý pejskař někdy zažil ten okamžik, kdy si řekne, oh, Ježíši Kriste, co se stalo? Pes najednou kulhá, tváří se nešťastně, kouká na vás těma očima, že máte chuť okamžitě zavolat veterináře, i když je státní svátek a víte, kolik to stojí. Jenomže za 10 minut zazvoní zvonek, vytáhnete vodítko a pes běží, jako by právě vyhrál psí olympiádu. No. Já jsem normálně zjistila, že ty malé svinuchy simulujou. Normálně psy jsou herecky nadané, jak prostě průměrné kopačky. Jo, fakt jsem četla historky od majitelů psů a některé zněly až skoro jako lidsky, že třeba Fenka, která pokaždé začne kulhat ve chvíli, kdy má jít na hlídání. Jo, jako, ale jinak je naprosto zdravá. A jakmile ale zjistí, že se něco chystá, tak začne kulhat. Nebo jeden příběh mě pobavil, tam byl nějaký starší pejsek a že si kdysi fakt jako poranil přední packu. Jo, rodina se pak o něj starala, litovala, ho dostával extra péči. Jenomže on se pak uzdravil, ale zjistil, že to kulhání mělo své výhody, takže to občas zase začal opakovat, pak na to teda vždycky zapomněl, která ta packa to byla, takže pak třeba chvilku kulhal na pravou, pak chvilku kulhal na levou, jo, a tak na to už samozřejmě i ti majitelé přišli, no. Ale ono na tom samozřejmě něco je, věci říkají, že psi se neustále učí od nás, od lidí, z těch našich reakcí. Takže když zjistí, že určité chování přinese pamlsek, mazlení nebo větší pozornost, tak velmi rychle si tu souvislost zapamatují. Jo? Neznamená to, že si sednou a řeknou, tak dneska všechny oblafnu, jako se, že takhle chytří nejsou, ale prostě tak muži taky ví, že, jo? Že když budou tu rýmičku prožívat, tak na ně budeme hodnější. No. Ale prostě pejsci umí číst naše emoce, rozpoznají výraz obličeje, tón hlasu, poznají, kdy jsme smutní, kdy jsme nervózní, ale stejně dobře umí i využívat toho, že jsme citliví a že jsou to naši miláčci. Takže jestli doma máte pejska, který vždycky záhadně onemocní ve chvíli, kdy se vytáhne přepravka, jo, nebo kufr, tak on možná není nemocný, ale jenom si prostě dodělal konzervatoř a právě míří pro českého lva nebo českého psa. Tohle je Evropa 2.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
11: Ten nejlepší rádio na světě.
10: A dáme. Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
10: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
16: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
17: Evropa 2.
18: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 16 hodin 51 minut, maximum muziky je v plném proudu. No a já mám pro vás dobrou zprávu, volejte Sláva a 3 dny se radujte, nebo respektive jenom dneska se radujte, protože dneska mají svůj svátek gumoví červíci, nebo takové ty gumové žíželky, prostě je National Gummy Worm Day. To znamená takový ti želatinovaní, prostě něco jako gumový medvíci, ale má to tvar žížalek, jestli si rozumíte. Takže dneska slavíme jejich svátek. Je to samozřejmě americký svátek, ale já myslím, že dobré svátky bychom si klidně mohli jako přejímat. Ty červíci si ho vysloužili proto, protože prý patří mezi nejoblíbenější želatinové bombóny na světě. Jo, přitom samozřejmě nevznikly jako první. První byly klasičtí gumoví medvídci, které ta nejslavnější firma, která tyto medvídky vyrábí, představila už v roce 1922. A ty červíci nebo žížalky se objevily až o několik let později. A byl to takový docela odvážný nápad, že jo, udělat prostě bonbon, který vypadá jako žížala. Což ono to není zrovna lákavé, nicméně právě tím to asi zaujalo. A věci mají vysvětlení, taky proč se tak těžko přestávají jíst. Ale to platí asi pro všechny gumové věci. Protože mozek si užívá nejenom ten cukr, ale taky tu pružnou žvíkavou strukturu, která prý prodlužuje pocit odměny. Proto je samozřejmě tak těžké skončit po pár těch žíželkách a většinou nahmatáte ten dno toho pytlíčku. Takže nechám na vás, jestli si dneska koupíte žíželky nebo červíky, pojmenování je na vás, ale vsadím se, že jestli řeknete, dám si jenom 3, tak si nedáte jenom 3. A já vás můžu přivítat v klubu lidí, kteří tohle říkají už 10 let a nikdy to nikomu nevyšlo. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Evropě 2. No a protože je právě teď přesně 16 hodin, tak my už jdeme na zprávy s Káťou Podrazkou.
1: Krásné odpoledne. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Opoziční politici vyzvali Turka ke složení poslaneckého mandátu a k odstoupení z funkce. Americký prezident Donald Trump v úterý na sítích potvrdil, že Hormuzský průliv je díky americké armádě znovu otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou lodí směřujících do íránských přístavů nebo převážejících íránský náklad. A teď už Zuzka.
2: Krajská galerie Lázně Liberec se na čtvrt roku uzavřela kvůli kompletní výměně osvětlení, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i zvenčí. Stávající osvětlení je totiž nevyhovující. Některá světla už dokonce nejdou rozsvítit. Bez jejich výměny by tak galerie nemohla fungovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S možným časem navíc počítejte na D35 v úseku mezi kilometry 235 a 241 ve směru na Olomouc. Levý pruh je tady až do zítřka uzavřený. Pozor taky na D8 mezi kilometry 86 a 82 ve směru na Ústí. Provoz je tady převeden do protisměru.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Káťa Hašková.
0: A já mám pro vás třeba Taylor Swift, Linkin Park nebo Chinaski, no a taky budeme soutěžit o 4 lístky na Let It Roll, takže poslouchejte.
3: Evropa 2.

Posloucháte Maximum muziky a já chci jenom připomenout, že i dneska soutěžíme o 4 celofestivalové vstupenky na taneční festival Let It Roll, který proběhne od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. A jakmile uslyšíte písničku Pendulum, respektive Witchcraft od Pendula, tak volejte.

0: Adam, Linkin Park u nás na Evropě 2. Já musím říct, že už si na ten ženský hlas u Linkinu začínám docela zvykat. A mám pro vás dobrou zprávu. Poté, co vám položím otázku, tak teď jsem se do toho hezky zamotala, ale nevadí. Věděli jste, že když někomu něco dáte, tak obdarujete taky sami sebe? Protože prej naše mozku máme centra spojená, že když někomu něco dáme, tak nám to aktivuje odměnu. Protože když někomu něco dáte, tak se uvolní dopamin i oxytocin, takže dobrý pocit nemá jenom ten člověk, co něco dostane, ale i člověk, který něco dává. Dokonce na to existují studie, podle kterých lidi, kteří pravidelně pomáhají druhým, nebo jsou štědří, bývají spokojenější. A na tom si myslím, něco bude, protože jinak by nefungovalo tolik různých charit a dalších věcí. No a dneska je ideální den někomu něco dát, protože víte, že já mám ráda takové ty International Day of cokoliv. A dneska kromě toho, že slaví gumové žíželky, tak je taky National Give Something Away Day, neboli Den daruj něco. Takže pokud, nebo takhle, ani vás si nemusíte utrácet. Možná stačí třeba projít skříň a objevit tu kabelku, kterou vůbec nenosíte a kámoška vám říkala, že se jí strašně líbí. Jo, nebo nějakou třeba knížku. Já myslím, že darovat knížku, kterou už jste přečetli, tak to není žádná ostuda, nemusí člověk vždycky něco kupovat. A pokud se vám dneska nechce darovat nic, tak můžete třeba aspoň, nevím, někomu darovat přednost na silnici, že jo, to je u nás pořád takové vzácné, že by si to možná zasloužilo taky svůj svátek. Tak hezký den a doufám, že se bavíte u Evropy 2.
1: Nastav

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: vy posloucháte Evropu 2, konkrétně Charlotte Gott In Too Deep. No a my se ponoříme do něčeho opravdu hlubokého, do takového hlubšího tématu. Představte si, že máte demenci. Samozřejmě, jako myslím, tu diagnostikovanou, ne, že jste dementi. Jednou se prostě probudíte a nevíte, kde jste, jenomže místo nemocničního pokoje vyjdete ven, kolem je náměstíčko, pekárna, kadeřnictví, kavárna a lidé se k vám chovají úplně normálně. No a přesně tak funguje nizozemská vesnice. Jo, tak ten název jsem si možná měla zjistit, jak se čte. No prostě jedna nizozemská vesnice, která se otevřela už v roce 2009 a dnes je považovaná za jeden z nejzajímavějších modelů péče o lidi s demencí. A když jsem o tom četla, tak mi to trošičku připomnělo film Truman Show, že jo, tam bylo celé město pečlivě vystavěnou kulisou, jenomže zatímco ve filmu šlo o obří televizní experiment, tak tady je ten důvod vlastně úplně opačný. Nejde o to někoho oklamat, ale vytvořit prostředí, ve kterém se lidé s demencí cítí bezpečně a co nejvíc jako doma. A nejde ani o kulisu, ani o divadlo. Ti lidé tam skutečně bydlí, mají vlastní domácnosti, chodí na nákup, sednou si do kavárny, projdou se parkem, potkají sousedy a jediné, co je jiné, je personál, protože zdravotní sestry nebo pečovatelé tam často vlastně nevystupují v bílých pláštích. Jeden je prodavač, druhý soused, třetí číšník a samozřejmě jsou vyškolení a kdykoliv zasáhnou, aby zasáhli kdykoliv je potřeba. No a cílem je, aby lidé neměli neustálý pocit, že jsou v nemocnici. No a ono to funguje. Výzkumy ukazují, že prostředí podobné běžnému životu může snižovat stres, úzkost i potřebu některých uklidňujících léků. No a možná je to připomínka pro nás ostatní, že domov není jenom to místo, ale pocit, že svět kolem nás dává smysl. Stejně jako na Evropě 2. Ptáš se
1: traku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
8: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
8: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
8: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
8: Na Evropě 2.
12: Výhry. Slevy. Zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
16: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
17: Každé úterý a neděli v 8 večer.
18: Tam se občas není čemu zasmát.
17: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
18: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
17: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
19: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak a jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
17: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Tohle byly samozřejmě Pendulum a Witchcraft, takže všichni fanoušci elektronické hudby tady u nás na Evropě 2 moc dobře ví, co to znamenalo. Znamenalo to to, že to byl výherní song a my si teď zasoutěžíme o 4 lístky na legendární festival Let It Roll, který se uskuteční od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. No a my tady teď každý den soutěžíme o 4 celofestivalové vstupenky. Takže schválně, kdo se mi dovolal do vysílání? Halo, halo. Slyšíme
1: se. Halo, tady Jáchym.
0: Ahoj Jáchyme, vyhráváš 4 lístky na Let It Roll. Co na to říkáš?
1: To jsem šťastný, konečně.
0: Jsi šťastný, já už to zkoušel víckrát se k nám dovolat.
1: Jo, ale nevyšlo to.
0: No, tak vidíš, tak já jsem tvoje šťastná víla a lístky jsou tvoje.
1: Tak to moc děkuju.
0: Ještě mi řekni, koho vemeš sebou.
1: Já sebou určitě vezmu přítelkyni a ty další, to se asi ještě rozhodnu.
0: Jo, takže teď proběhne konkurs na nejlepší kámoše, chápu to dobře.
1: Asi tak.
0: A na koho z interpretů se nejvíc těšíš?
1: Tak asi na Jason Statham a na Wilkinsona.
0: Jasně, tak samozřejmě Jason Statham jsou hlavní hvězdy, takže není divu. Hele, už to dál nebudu protahovat, užij si to a pak nám na Instač pošle nějaký hezký fotky, jak si to tam užíváte, jo?
1: Dobře.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: No tak vidíte, takhle jednoduché to bylo, já jenom zopakuju, že Let It Roll proběhne u jezera Most na přelomu července a srpna. No a vy můžete soutěžit o lístky i v dalších dnech a pokud budete mít stejné štěstí jako Jáchym, tak vemete přítelkyni své dva kámoše a vyrazíte se pobavit u elektronické hudby. A takovými jsme, my takhle prostě rozdáváme lístky a děláme to rádi. To je prostě Evropa 2.
2: Evropa 2,

0: 17. hodině posloucháte Evropu 2 a kromě maxima muziky taky tady samozřejmě máme maximum zpráv s Káťou Podraskou. Krásné odpoledne. Češi přestávají být národem lovců slev. Data totiž ukazují, že zatímco pro jejich rodiče je cena rozhodující, pro mladé se stává prioritou nákupní zážitek, kvalita informací a rychlost doručení. Význam ceny padá, ale výrazně roste touha po zákaznické zkušenosti. Pro mladé zákazníky je cena rozhodujícím faktorem už jenom v 37% případů. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Uvedl to irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země, o kterém se diskutuje už několik let. Informovala o tom agentura DPA. A teď už Zuzka.
1: Areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni vzniká nová tělocvična. Kromě samotného sportoviště tady město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. Součástí nové budovy bude také zelená střecha a fotovoltaické panely. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valenciová.

na 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje Káťa Hašková. No a když už jsme dneska řešili ten body count, tak se taky podíváme na to opačné spektrum a sice lásku na první pohled. Mám o ní spoustu zajímavostí. Evropa 2.

0: Posloucháte maximum muziky Evropy 2 a já doufám, že se shodneme na tom, že Evropa 2 je prostě láska. A schválně věříte v lásku na první pohled? Protože láska na první pohled existuje a dokonce i vědci tvrdí, že opravdu ano. Jen teda pozor, není to práce srdce, to je celé marketing, ve skutečnosti zatím stojí mozek. Ano, vždycky se říkalo, rozhoduješ se mozkem nebo srdcem, no tak za lásku na první pohled stojí mozek. Prý mu stačí méně než 7 sekund, aby si o druhém člověku udělal první dojem. A co je zajímavé, výzkumy ukazují, že lidé ze stejné kultury se na těchto prvních dojmech často překvapivě shodnou. Jinými slovy, když vám někdo připadá sympatický na první pohled, je docela možné, že podobný pocit budou mít i ostatní. I když samozřejmě všichni určitě známe ty vztahy, které začínaly slovy, myslel jsem si, že to je kráva, ale mozek přitom nehodnotí jen vzhled. Během pár vteřin stihne zpracovat úsměv, oční kontakt, držení těla, způsob oblékání nebo třeba symetrii obličeje. Ani nemusíte promluvit. Ono je to někdy lepší, než když někdo nepromluví. Když přeskočí jiskra, zapne se hypotalamus, který vyšle signál nad ledvinám a ty vyplaví adrenalin, proto se rozbuší srdce. Zrychlý dech, můžete zrudnout nebo se začít trochu potit. Na tom už teda nic moc sexy není, ale hypotalamus to tak chtěl. Takže motýlci v břiše jsou vlastně chemická laboratoř. Pak nastoupí dopamin, ten aktivuje centrum odměny v mozku a zároveň pomáhá ukládat silné vzpomínky. Možná proto si někteří lidé dodnes přesně pamatují, kde svého partnera nebo partnerku poprvé viděli, co měl na sobě, jak voněl. Ale pozor, tady přichází samozřejmě studená sprcha jako vždycky v životě. Psychologové upozorňují, že láska na první pohled vůbec nepředpovídá, jestli z toho bude šťastný vztah. Je to jen velmi silná první emoce. To, jestli spolu budete fungovat třeba i za 5 let nebo po první společné dovolené, mozek za 7 sekund opravdu spočítat neumí. A vědci přidávají ještě jednu krásnou věc, někdy nejde ani tak o vzhled, ale existuje jev, kterému se říká eye sharing. Tedy takový ten moment, kdy třeba s úplně cizím člověkem najednou stejně vyprsknete smíchy nad stejnou situací třeba v kavárně. Ten pocit, jo, ty to vidíš stejně jako já, tak to dokáže vytvořit strašně silné pouto. Takže jestli dneska někde potkáte někoho, kdo se na vás usměje, tak super, ale ještě neplánujte svatbu. Ale když vám po 7 sekundách začne bušit srdce, tak vězte, že za to nemůže osud, ale může za to hypotalamus. Nebo Evropa 2, to je jedno. Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Troll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: To byla Nicky Lost My Mind na vlnách Evropy 2. No a já bych se teď chtěla oficiálně postavit do role advokátky Rukoli. Proč? Protože mám pocit, že tahle zelená chudinka si to fakt zaslouží. Přijde mi, že rukola je jedna z nejvíc nepochopených potravin. Přitom se dostane i na pizzu, ke stejku nebo do těstovin, ale spousta lidí udělá jediné, že ji prostě vezme a dá pryč. A mě to mrzí. Přitom ona tam má své místo a já rukolu miluju, takže teď jí trošku vylepším pověst. Za prvé, není to obyčejný salát. Patří do stejné čeledi jako brokolice, květák, kapusta, kadeřávek nebo řetkvičky. A právě proto chutná lehce, tak jako štiplavě, pepřovitě a někdy i nahořkle. A můžou za to přírodní látky, zvané glukosinoláty. Když rukolu rozkoušete, tak se přemění na další sloučeniny, které vědci dlouhodobě zkoumají kvůli jejich možným ochranným účinkům na organismus. A k tomu, proč kuchaři tak rádi dávají k jídlu, tak to není podle mě jenom kvůli tomu, že zelená vypadá na talíři hezky, ale rukola obsahuje hořčiny a ty fungují jako takový budíček pro trávení. Jakmile ochutnáte, začnou se tvořit sliny, žaludeční šťávy i žluč a to všechno je dobře. A tělo si jednoduše řekne, dobře, přichází jídlo, jdeme makat. I proto se ve středomorské kuchyni, středozemské, to by ho by ti koukali, tak i proto se ve středomorské kuchyni často podávají hořké saláty jako předkrm nebo právě třeba k těžším jídlům. Další důvod, proč ji mám ráda, tak je plná vlákniny. No a ta je potravou, pro co pro náš střevní mikrobiom a to je samozřejmě dobře. Dnes už víme, že zdravá střeva nejsou důležitá, ta jsou nejdůležitější. A samozřejmě nejenom kvůli tomu, abychom neměli těžký žaludek, ovlivňují také imunitu a podle řady výzkumů jsou střeva propojená i s fungováním mozku a psychickou pohodou. Takže není náhoda, že se střevům někdy říká druhý mozek. Rukola je navíc nabitá vitamíny, vitamin K, ten potřebujeme, aby jsme měli zdravé kosti a normální srážlivost krve, tak vitamin A a vitamin C a kyselina listová a tady těma všema písmenkama vás nebudu zatěžovat. A přestože je výživově bohatá, tak je navíc lehká, nemá skoro žádné kalorie a to je co? To je dobře. Občas chutná až moc hořce a souvisí to třeba s tím, jak je stará. Mladé lístky jsou jemnější, mají takovou lehce oříškovou chuť, ty starší, prostě starší kusy chutnají hůř, no, jako vždycky. Chuť ovlivňuje i počasí, čím je větší horko a sucho, tím bývá rukola ostřejší. No. A mimochodem, pokud si kupujete domů, tak taková dobrá rada, nenechávejte ji moc dlouho ležet v lednici, protože nejlepší je samozřejmě čerstvá, pak už trošku ztrácí tu křehkost. No a jestli ji pořád nemáte rádi, tak se nic neděje, já se nezlobím. Ale jestli mě uvidíte, tak mi klidně můžete dát, ale doporučuji prostě rukola nahrad a na Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Tak to byly Bonnie M a Rehab tady na Evropě 2 a my jsme taky dvojice Kubo, viď? Kuba Štěpán ve studiu, ahoj.
1: Ahoj Káťo, čau, čau, tady musím, tady se dělat zase nějaký obr přede mnou. Tak, už
0: no,
1: mám,
0: výborně.
1: Už jsi, mám židli nainštalovanou a už je to komfortní.
0: Tak, Kubičku, mám na tebe zase záludnou otázku, jako vždycky, když ti předávám tohleto studio. Já jsem totiž v předchozím vstupu mluvila o rukole. Že rukola je naprosto...
1: Mlíčák, to je pro mě mlíčák, rukola.
0: Ruka mlíčák, jako ano. Proč?
1: No, chutná to jako mlíčák, jako plevel.
0: Jo, takhle. Dobře,
1: tak hořký, hořký.
0: No ono to obsahuje hořčiny, víš, to je ten důvod. Ale já jsem se chtěla zeptat, jaký je tvůj oblíbený zelený salát?
1: Zelený salát?
0: No, jestli nějaký takový existuje vůbec.
1: Polníček. Šťovíky mám rád, ale ten se běžně drhá na pastvě.
0: Jo, je, víš, jak my jsme říkali šťovíku, když jsme byli malí, zelíčko.
1: Zelíčko, ale jasně to není úplně to, co ty myslíš, ale asi polníček, jo a špenát, Já se to učím samozřejmě jíst, protože partnerka dbá na i moji správnou životosprávu a bohužel i tu rukolu, ale to zatím ne.
0: Ale víš,
1: zajímalo by mě, jak jsou na tom teda jako chlapy.
0: Jako Jirka to jí, ale Jirka jí všechno, co mu dám.
1: A musí?
0: A jako nemusí, ale já jsem...
1: Tváří se, že je to prostě úplná mňamka degustace.
0: Hele, on mi vždycky řekne, když mu dám něco, co mu možná nechutná, on mi řekne, víš co, já jsem skladná.
1: Ano, tak to je odpověď už na všechno. Nevím, jestli by mi prošlo, kdybych říkal, já jsem z Mezilesí.
0: Jakože jste tam jako rozmasaní, jo?
1: No, trošku.
0: Ale já si myslím, že jednou na to taky dojdeš, že rukola je pro tvé zdraví dobrá.
1: Ale jo, tak řekneme si za pár let a...
0: Tak jo, anebo třeba zítra zase, až si to tady bude předávat.
1: Ne. Dneska rukola 100% nebude, protože já jdu na pivec a těším se na vepřovou panenku, to je taková jako naše tradice a tam žádná zelenina tohoto typu, opravdu ne.
0: Nebudu. Na druhou stranu já si myslím, že pivo taky obsahuje hořčiny, takže jasně, dobře pro tebe. Je to tvoje, jasně. Já se loučím zase zítra, ahoj.
1: Ahoj. Evropa 2, 8.

0: Za půl minuty bude 18 hodin, posloucháte Evropu 2 a čerstvé zprávy. Připravila Káťa Podraská.
1: Krásné odpoledne. Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy neshodly. Momentálně se čeká na další dopadovou studii, která by to mohla změnit. Píšou o tom Novinky.cz. Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, z toho 17 tankerů. Uvedl to dnes velitel jejich dronových vojsk Robert Brovdy. Po útocích v Azovském moři, kde v uplynulých dnech zasáhly ukrajinské bezpilotní prostředky 116 plavidel, jde podle něj o další fázi operace. A teď už Zuzka.
2: Město Žatec bude mít od příštího roku nový způsob určování koeficientu daně z nemovitosti u vybraných budov v městské památkové rezervaci. Původní způsob hodnocení napadl u krajského soudu v Ústí nad Labem jeden z vlastníků nemovitosti a uspěl. Nové opatření proto přesně stanovuje, podle jakých kritérií bude město technický stav budov posuzovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finále listu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava se štosuje na D1 od kilometru 286 ve směru na Ostravu. Je tady omezení, čas navíc asi 10 minut. Opatrně taky na D8 na 26. kilometru ve směru na Ústí. Máme tady hlášené odstavené osobní auto.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká skoro jasná až polojasná obloha, přechodně se ale dočkáme i oblačné oblohy, ojediněle s přeháňkami anebo bouřkami. Zítřejší nejvyšší teploty pak vyšplhají na 26 až 31 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Polovina pracovního týdne pozvolna končí, večer na maximum začíná, jak je? Doufám, že dobře, a kdyby ne, máte 2 hodiny na to vybrat song, co vám náladu zaručeně vylepší. Tak držte vlnu, tady je vaše Evropa 2.

Rány večera na Maximum na Evropě 2 jsou otevřeny a co zazní z Maxima muziky do 20. hodiny je pouze na vás. Co zahrát, co pro koho, co vyřídit, co důležitého národu sdělit. Pište do zpráv na Instagram Evropy 2, případně to můžete hodit i do mýho profilu Jakub Štěpán psáno dohromady a samozřejmě čekáme na lince 257 400 888. Je 15. července, svátek má dneska Jindřich, všem Jindřichům všechno nejlepší, půlka pracovního týdne za námi. Teď už to bude k víkendu jenom blíž. No jak se to promítne do vašich výběrů? Vidím, že chcete na rozjezd spojení Shakira a Barnaboy nebo i Switch Disco, ať to v práci klape i těm, co teprve začínají, píše Miriam a zdraví nejenom Pražáky. Ještě jednou vás vítám večera na Maximum a díky za vaše uši.

0: ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte středeční večer na Maximum na Evropě 2 a linka 257-400-888 je obsazená a tím, kdo je na druhé straně, Krištof, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Nazdar, Krištofe, je léto, za tebe je lepší zmrzlina nebo koupání?
1: Oboje.
0: Kolik zmrzliny jsi schopnej denně sníst?
1: Jednu.
0: Jenom jednu? Tak třeba zvládneš 2-3 kousky, ne? Jo, já myslím, že jo. Krištofe, my jsme se domluvili, že si pustíme Miraj, dáme si svěžnější věc, budeme tančit dokola. Pro koho to bude?
1: Pro kluky z Františkových lázní.
0: Dobře. Dobře. Co mamce? Pošlem to mamce.
1: Jo.
0: Pošleme to mamce. Zdravíme, Lenku. Měj se krásně, užívej prázdniny a zase někdy se budu těšit. Ahoj.
1: Naschledanou. Večer na Maxi.

0: Dokola, Odmiraj, nechybí u večera na maximum tady u nás na Evropě 2. Šavozy nebo Tomáš Romer budou pokračovat v dalších minutách, vzkazy k tomu přečtu za chvíli. A proč muži po rozchodu často působí, že jsou v pohodě, když uvnitř to vypadá úplně jinak? Tak za pár minut bude řeč i o tom, proč pro ně konec vztahu někdy znamená mnohem víc, než jen ztrátu partnerky. Podrobnosti se dozvíte, když i dál budete na dosah Evropy 2. Tak držte vlnu.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jako
3: show.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Posloucháte prázdninovou Evropu 2, kde samozřejmě nesmí chybět večer na maximum. A jak už víte, vždycky vám dávám prostor, abyste vy rozhodli, co si budeme až do 20 hodin hrát. Šabouziho nadiktovala Michal z Velkého Beranova, který dohrál před pár minutama. Ahoj Kubo, zahraj Born to Die pro všechny kolegy v naší kanceláři. Venku je červenec, lidé většinou sedí někde u vody a my tady řešíme tabulky, termíny a klimatizaci nastavenou tak, že půlka lidí mrzne a druhá půlka protestuje. Díky za slovo. Kdo není záč? Tomase Robina objednala terka pro všechny Moraváky, hlavně chtěla zahrát něco pro svoji nejlepší kamarádku, jmenovitě Nikol. Prošla si náročným obdobím, ale teď se konečně zase směje, plánuje dovolenou a začíná být tou holkou, kterou znám, takže Niky, tohle léto už bude jenom tvoje. No, starosti se někdy řeší i o prázdninách. Tak ať je líp, Niky. Já si vždycky vzpomenu na babičku, která v situacích, kdy to bylo na nic, slušně řečeno, tak říkala, žádný brambor není tak horký, jak se na první pohled zdá. A měla pravdu. No a my jdeme trochu vzpomínat, a to s dánskou zpěvačkou Aurou Dione. V roce 2011 vydala píseň, jejíž název odkazuje na výkřik, který lidé používají před odvážným skokem. A přesně o tom skladba Geronimo je přestat váhat, risknout to a vrhnout se do života i lásky naplno. A díky za tento výběr od Kamily, která mi napsala na Instagram. Tak pojďme vzpomínat, my jsme Evropa 2. Max.

0: Vašek Matej, Evropu 2 a večer na Maximum. Na rovinu říkám, a kdo s tím prošel, dá mi 100% za pravdu, že rozchody bolí obě strany. U mužů ale bývá ten náraz často větší, než je vidět. Ne proto, že by ženy trpěly míň, ale častěji o tom mluví a hledají oporu. Dokonce se tomuto tématu samostatně věnují psychologové napříč Amerikou, protože když muž řekne jsem v pohodě, zapne sport například a doufá, že se zbytek nějak vyřeší sám. Partnerka je navíc pro spoustu chlapů nejenom láska, ale i nejlepší kamarádka, důvěrnice a hlavně pevný bod. Když vztah skončí, nezmizí jenom romantika, ale i velká část každodenní jistoty. A problémem bývá i v tom, že rozchod nezačne pro oba ve stejnou chvíli. Jeden o něm přemýšlí měsíce, druhý si až do poslední chvíle myslí, že jde jenom o horší období. Proto je důležité mluvit jasně a včas. Na rovinu, vztah není úniková hra, ve které má druhý zvity, nic se neděje pochopit, že už se v hlavě dělí nábytek. A mužské jsem v pohodě, to je někdy jenom kontrolka motoru přelepená izolepou. Tak tolik něco málo k zamyšlení. Mailu se určitě dáme z muziky za pár minut. Co dál? Volejte právě teď Studio Evropy 2. Čekám na lince 257-400-888.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Na Evropě 2 posloucháte Večer na Maximum. Ze Zlína se mi dovolal Kuba. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je něco, Kubo, bez čeho si ty sám neumíš představit letní prázdniny?
1: Bez pitbula a bez mámy.
0: Bez pitbula a bez mámy. Přemýšlím, jakou by to mohlo mít spojitost. Tak předpokládám pitbula, jasně, to jsme si řekli mimo éter, že budeš chtít zahrát, ale jak k tomu vlastně přišla mamka, tak to mi není jasný. Chceš mi k tomu něco doplnit?
1: Že máma jako na to došla, že jako bychom měli jít na ten trén, jako na ten koncert.
0: Jo, takhle. Na koncert pitbula to vymyslela mamka.
1: Ano.
0: No tak to je skvělý. Kolik umíš písniček od pitbula?
1: Zaspívat na spaměť.
0: No tak nemusí to být na spaměť, začít třeba refrén.
1: Asi jednu.
0: Doptám se z toho důvodu, že na koncertě je potřeba mít zásobu, aby se člověk chytal, takže máš ještě čas.
1: Já to mám.
0: Ještě čas. A co si teda zahrajeme a pro koho?
1: Fireball pro tátu, protože jdeme spolu na ten koncert a neumí skoro žádnou písničku.
0: Dobře, tak mu řekni, že Fireball by se mohl naučit. Je to docela jednoduchý, jo?
1: Jo.
0: Měj se krásně, užijte si koncert a zase někdy se budu těšit tady na Airwaves, Kubo. Ahoj.
1: Ahoj.

I'm a fireball. Zlatý vibe Evropy 2.

0: Madonna a Sabrina Carpenter v éteru Evropy 2. Dámy bodují taky v nejprestižnější hitparádě českého éteru Evropy 2 Music Chart. Vaše hlasy je poslali na první místo. Je ale zatím otázkou, zdali obhájí zlatou bednou, protože nové vydání se připravuje, hlasy se sčítají a jak dopadne top 20 a jak jste rozhodli na www.evropa2.cz, to zjistíme už zítra na E2 v premiéře od 18 hodin. Případně si můžete dát i reprízu Music Chart v neděli od 6 večer. Ale už teď vám můžu prozradit, že se podíváme například na zpěvačku Arianu Grande, která se postarala doslova a do písmene o velký poprask mezi fanoušky. Kvůli čemu? To se dozvíte v Music Chart Evropy 2 zítra od 18.00. Dívám se, co mě tady přistálo na Instagram, píšete mi například, abych zahrál single Stay od dvojice Leony a Kaluma Scotta. No a než cvakne 19. tak určitě bude prostor ještě na jeden telefon. Tak pojďte volat a vybírat i na čísle 257 400 888. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM. Maximum tvý muziky.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 večer na maximum. Gabča už musela utíkat do práce, proto mi před chvilkou zavěsila, ale nevěděl jsem o tom, nic se neděje, Gáby, v práci, ať ti to uteče, jde to na výbornou. A vybrala YouTube s legendárním hitem Before Without You. A dovolím si to rovnou spojit se vzkazem od Lukáše, který se k tomu hodí a vlastně který je prakticky totožný v rámci prosby. Ahoj Kubo, chtěl bych nechat zahrát mojí ženě. Jsme spolu už skoro 20 let a za tu dobu jsme se prošli vším možným. Byly chvíle, kdy nám bylo skvělé, ale taky období, kdy jsme se spíš míjeli a každý řešil svoje starosti. Přesto jsme to vždycky nějak ustáli a našli si k sobě cestu zpátky. Dneska už vím, že žádný vztah není pořád zalitý sluncem, ale když vedle sebe máte správného člověka, stojí za to nevzdát to. Tak bych jí chtěl poslat právě YouTube a píseň With or Without You, protože i když je to s námi někdy složitější, pořád bych neměnil. K tomu není co dodat, ruky ne. Ať to klape, držím palce. Evropa 2.

Děkuji za YouTube, že jste vybrali do večera na maximum právě tuhle píseň. Ladíte Evropu 2, za necelou minutu bude 19 hodin a pokračuje právě teď Dermot Kennedy.

uších máte Evropu 2. A děláte dobře, že jste na dosah, protože pro vás máme spoustu soutěží. Držíme vám flek na nejlepších koncertech a nadělujeme exkluzivně hromady volňásků. A od pátku do neděle vám celé prázdniny rozdáváme s čerpacími stanicemi MOL, kávu na rok zdarma a palivové karty. Když je venku teploměr samozřejmě nahoře, šplhá výš a výš, tak nejlepší zastávkou je bezesporu Molka. Mají Fresh Corner, kde si můžete dát ledové latte, mango matcha, osvěžující limonády nebo citronový ledový čaj. Prostě klimatizaci do ruky. A v aplikaci Mol Move na vás čekají letní kupony na občerstvení i prémiová paliva. Tak si ji nezapomeňte stáhnout a využijte každou zastávku naplno. Mol, to je prostě oblíbená zastávka na cestách. A kdo chce kávu na rok gratis a palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Od pátku do neděle čekejte na výzvu moderátora a ulovte si soutěž s Molkou. No kde jinde než na Evropě 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2, 19.10 je aktuální čas a na lince 257-400-888 zdravím Beatu, ahoj. Je, tam nám to vazbí, prosím, zeslab si rádio, děkuju.
1: Ano.
0: Tak už se slyšíme krásně. Ahoj. Já na tebe musím prozradit, že ty jsi aktivně volala, že určitě tady je teďka ta soutěž o kávu zdarma a palivovou kartu. Soutěž na Evropě 2 probíhá od pátku do neděle, jo? Připomínám. Ano. Podrobnosti jsou samozřejmě i u nás na webu na adrese europa2.cz, ale protože jsi se dovolala do večera na maximum, tak jsem ti říkal, aby si nebyla smutná, zahraju ti na přání. Je ti hnedka líp na duši?
1: Určitě.
0: Avicii a Rita Ora, Lonely Together. Věc, která tady dlouho nehrála, pro koho ji pošleme?
1: Pošleme ji pro mýho Peťu.
0: Ano. Nějaký vzkaz k tomu přihodíme?
1: Že ho miluju.
0: To je hezký. Je aspoň u tebe.
1: Teď si zrovna sednu vedle mě.
0: A dá ti za to aspoň pusu.
1: Určitě.
2: Jasně.
0: V pořádku, tak to má být. Beato, měj se krásně, hezký zbytek nepřeju zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Taky, ahoj. Taky, ahoj.

0: Mám upřímnou radost, že skvěle utváříte středeční večer na Maximum na Evropě 2. The Silver Spoons a Aiko pošlo za okamžik, stejně tak si píšete o Ray Daltona. Těch vzkazů se mi tady trošku nahromadilo, tak se na ně podíváme v dalších minutách, proto nikam neodcházejte a dál užívejte večer na Maximum Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na Maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Posloucháte Evropu 2 a středeční večer na Maximum. Pročítám tady poctivě všechny vaše vzkazy, které píšete do Directu, ať už na profil Evropy 2 nebo na můj. Nazdar Kubo, zahraj, prosím, 30 Seconds to Mars pro moji dítě, kterou bych chtěl zároveň pozdravit. Někdy se doma neschodneme skoro na ničem, ale stejně bych ji za nikoho nevyměnil, díky za zahrání. Ahoj Jakube, zdraví Lenka z Rychnova, posílám pozdrav někomu, kdo mi poslední dobou trochu chybí. Třeba pochopí, že je to pro něj. Prosím o Eda Sheerana s Martinem Garrixem. Ano, nachystám. Píše Roman z Ostravy, ať pustím něco pro jeho přítelkyni Katku, se kterou jsme si v posledních týdnech prošli trochu náročnějším obdobím. Ne všechno jsme si řekli správně a ne všechno se dá spravit okamžitě, ale pořád mi na ní záleží a byl bych rád, kdyby to věděla. Romane, držím palce a ještě tady vezmu vzkaz od Verči, která píše z Hradce Králové. Tenhle pozdrav posílám člověku, se kterým už sice nejsme spolu, ale pořád na něj občas myslím bez výčitek, jen s trochou nostalgie. Jo? I takový vzkazy můžou být směrovány právě k nám do večera na Maximum na Evropě 2.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.

Tady je středeční večer na Maximum a vaše Evropa 2. Léto nám běží naplno, spousta lidí má třeba v tomhle okamžiku zbaleno, chystáte se na dovolenou do zahraničí a právě k cestování mám jednu zajímavost, která se v běžném průvodci asi neobjeví, ale pozornost si rozhodně získá. Týká se totiž nevěry. Kdybychom měli odhadnout, ve kterých zemích se k ní lidé přiznávají nejčastěji, tak nejspíš by zazněla Francie nebo Itálie. Francouzi mají pověst romantiku, Italové temperamentních svůdců, jenže podle některých mezinárodních srovnání vede Thajsko. V první desítce se objevuje také Dánsko, Německo, Itálie, Francie, Norsko, Belgie, Španělsko, Finsko nebo Velká Británie. Ukazuje se tady, že pověst národa je jedna věc a skutečné odpovědi lidí věc druhá, ale úplně mimo nejsme ani my v České republice. V českých šetřeních se k nevěře přiznává přibližně třetina až dvě pětiny lidí. Hodně samozřejmě záleží na tom, kdo otázku pokládá, komu ji pokládá a jestli u toho náhodou nesedí partner. Takže na dovolenou určitě nezapomeňte plavky, opalovací krém ani cestovní pojištění a některé otázky možná raději nechte doma. Odpověď by vás totiž mohla stát ve výsledku víc než celý zájezd.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum. Procházím opět direct Instagramu, dáme si Adele a song, který nemám prozrazovat. Zuzka z Děčína napíše: ahoj Jakube, chtěla bych zahrát tuhle písničku pro mamku, která zítra nastupuje do nové práce, je z toho nervózní, i když se snaží dělat, že ne. Mami, zvládneš to? A večer to spolu oslavíme někde na zahrádce s dobrým vínkem, protože vím, že to dopadne parádně. Máme tě moc rádi a držíme palce, Zuz a celá rodinka. Z Maxima muziky zazní taky Chainsmokers. Ahoj Kubo, zdraví tě do studia Pavel. Právě jsme s kamarády vyrazili na vodu, jsme v Rožnově a song bychom rádi poslali našim partnerkám, které nás pustili samotný. Slibujeme, že budeme opatrní, rozumní a každý večer půjdeme brzy spát. Opatrní, rozumní, tak hlavně, ať vám aspoň jedna část vyjde. Je to, Pavle, lehce přijde, že se nejedná o vzkaz partnerkám. Tohle je normálně předem připravená obhajoba. Užijte si trip, chlapi. A ještě tady vezmu zprávu od Anety z Ústí. Ahoj, Kubo. Ráda bych zahrála cokoliv pro Tomáše, se kterým jsme včera byli na prvním rande. Bylo to milý, vtipný, lehce nervózní a skončilo to mnohem později, než jsem plánovala. Tak jen doufám, že poslouchá E2 a že se ozve dřív než v srpnu. Tomáši, míček je tedy na tvý straně. A srpen je fakt daleko, ale rozhodně vám do toho nechci kecat. Evropa 2.

0: pokud máte Evropu 2, do playlistu diktujete ještě Taylor Swift nebo i Antonín Herbeck o koření prázdninovou R2. A dnešní večer na Maximum pozvolna končí. Hold, čas se nedá zastavit. Zítra se od 18 hodin taky uslyšíme, ale to si dáme nejprestižnější hitparádu v českém éteru Evropu 2 Music Chart. A muziku zase budete moct vybírat v pátek. Dneska je 15. července, prázdniny jsou v plném proudu, před námi ještě spousta dlouhých večerů, výletů, koncertů i plánů, které možná vzniknou až 5 minut před odjezdem. Tak díky, že jste dnešní večer strávili s E2, taky se mnou, loučí se Kuba Štěpán a užívejte léta. Utíká rychleji, než bychom chtěli. Tak zítra v 18 hodin, ahoj.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2, Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.

znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Troll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

mobile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.